0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: влади.
1: Максимум музики. Европа 2. Европа 2. 88.2 a 105.5 FM. Максимум.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Šestá hodina, takže pochopitelně nabídneme zprávy. Říkám my, bude to ona, Katka ano. Podraská. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Tak pojďme na to, protože nad Českem je možné od 4 hodin a 33 minut pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu. Nejlepší místo pro jeho sledování je na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Se svítáním bude měsíc klesat k obzoru a nořit se stále hlouběji do zemského stínu. Maximální fáze zatmění nastane těsně před 6 hodinou a 13 minutou. Americký prezident Donald Trump dnes podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Informují o tom agentury AP a Reuters. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér v reakci napsal, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. No a Zuzku necháme ještě spát, jdeme rovnou na sport. Včerejší pohárové zápasy českých týmů přinesly radost i zklamání. Plzeň po skvělém výkonu vyhrála 5-1 a postoupila do Evropské ligy. Jablonec zvládl dramatický zápas i penaltový rozstřel a zahraje si konferenční ligu. Hradec naopak po prodloužení prohrál 1-2 a jeho cesta evropskými poháry končí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D5C ve směru z Prahy do Plzně. Na 45. kilometru stojí nepojízdný nákladák. No a komplikace hlásí taky silnice číslo 9 z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznicí. Až do zítřka je tu omezení a kvůli opravě vozovky v místě se tady jezdí kyvadlově.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude obloha polojasná až oblačná. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku i skoro jasno. Odpoledne pak v Čechách od západu až zataženo a postupně na většině území s přeháníkami a bouřkami. No a pozor, ty mohou být dnes i silné. Tak to byly dnešní první zprávy. No a teď už startuje ráno na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Tak Káťo, zbal si věci a jdem se podívat někam na ten měsíc. Jsme to pořád neviděli,
1: ani
0: že
1: z auta, ani
0: vůbec, z auta. Vůbec, jdem vyhlížet.

0: 6 hodin 16 minut. Posloucháte páteční ranní Evropu 2. Káťa ve zprávách otevřela téma zatmění měsíce. Tak my ho vlastně za chvilinku zavřeme, protože za jak dlouho to vrcholí v České republice?
1: Prosím tě, maximální fáze zatmění nastane těsně před 6 hodinou a 13 minutou.
0: Jo, to takhle. Tak nic, zapomeňte, už to bylo.
1: Ale počkej, ale v Praze, pokud nás posloucháte v Praze, tak tam by to mělo vyvrcholit v 6.17.
0: Tak máte půl minuty. No tak my jsme teda nevěděli vůbec nic. Možná je to trošku dáno tím, že jsme vstali přece jenom až na vysílání, že jsme si nepřivstali v noci. Takhle přece jenom, jak už se rozednívá, tak ten měsíc už jsme ho prostě nějak nechytili. Tak kdyby náhodou, v České republice jsme viděli zhruba první polovinu protože kolem maximální fáze, kdy bude zakryto 93% měsíčního kotouče, tak měsíc už zapadá, což je teda právě nějak plus minus teď. S tím, že v Evropě, kdybyste to teda ještě chtěli stihnout, tak celou podívanou je možné vidět především ve Francii a ve Španělsku a úplně ideální podmínky, tak obecně bude nabízet na pozorování zatmění měsíce Jižní Amerika.
1: Takhle, ona už to byla velká podívaná včera, protože nevím, jestli se třeba náhodou nebyl projít, jo, ale já jo. A teda musím říct, že včerejší ten úplněk, nebo jestli už byl, já nevím, ale...
0: Zatmění.
1: No, ale je teďkon úplněk, ne?
0: To nevím.
1: Měsíc je teďkon prostě v té svý plný fázi.
0: Ano, dobře.
1: No, tak mě to teda úplně rozsekalo včera.
0: Jako lidé, že se prostě už, nebo zhluko, nebo jak to myslíš?
1: No, že jsem prostě koukala včera na ten měsíc a strašně mě to jako dojelo.
0: Jo.
1: Hustý, vej.
0: No, to jo, no. Já zrazu jsem jenom chtěl říct, že já si zase počkám, až bude v novu. Protože to je vlastně nějaký trošku zatmění, ne?
1: Jo.
0: Když vydáš ten srpeček, ono to stačí.
1: Máš to rád.
0: Jo, je to v klidu. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No tak pojď zabel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
12: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
15: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
16: To jako mi dojímá.
15: A hvězdná porota.
17: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
15: Superstar. Od 2. září na Nově.
18: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
19: Zpátky k muzice.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: To mám rád, když to vyjde 6.30, půl sedmé, přesně, posloucháte Ranní Evropu 2. Klasicky podíváme se na to, že 28. srpna a co to znamená z hlediska různých zajímavých jmen, třeba jména Augustín, které má dnes svátek, Augustín, těch teda opravdu nebude mnoho, si myslím. To asi odhaduju
1: dneska
0: správně.
1: Dneska to bude v květinářství, jedno mé praska to vyšme.
0: No to teda, to bude úplně nápor. Ale pojďme teda na jména osobností, které jsou obecně známé, takže například Goethe dneska vyslavil výročí. Víš, kdo byl Goethe? Káťo, zkouším to. Víš, kdo byl Goethe?
1: Jistě.
0: Dramatik, no.
1: No.
0: Německý, ano.
1: Kdo tak ještě tam? Koho
0: to je
1: tam
0: dávno. David Fincher třeba, režisér. Pamatuješ si třeba...
1: Tak toho neznám.
0: No, ale znáš. Sedm film, nebo... Počkej, sedm znáš, ne? Takový ten thriller slavný.
1: Ježišmarja, ano.
0: To je David Fincher. Kromě jiného samozřejmě natočil kvanta dalších filmů. No a... Musíme zmínit taky, abychom přece jenom dostali té pověsti, že jsme hudební rádio, tak někoho z oblasti hudby. Takže Shania Twain, zpěvačka, já jsem vůbec nevěděl, jenom to jméno, jakože jo. A Káťa říká, you're still the one, dělej, pusto. Tak já to teda pouštím.
1: Takhle nebyla jsem takhle drsná. Ale...
0: Nebyla takhle drsná, ale v podstatě jsi mi to přikázala. Nejznámější věc, velmi známá, za chvilinku pochopíte. Look

0: muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. 100 důlky. www.toyota-domanský.cz.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
13: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: 6 hodin 49 minut posloucháte Evropu 2 a vlastně mě, lidé, co mě znají, tak by asi netipovali, že já se teď budu snažit zachránit kávu. Věď, Káťo, ty víš, že já
1: zachránit kávu?
0: No trošku ano, vysvětlím. Já kafe nepiju totiž, to je jenom pro ty, co nevědí. Hmm. Jsem to tady párkrát říkal. Prostě mě to nechutná, jo? Ty máš ráda kávu?
1: Já jsem na ní dokonce závislá.
0: OK, tak vlastně dva světy se tady potkávají. Přestože ty jsi závislá na kávě opravdové a já vlastně kávu, jako klasickou kávu, prostě nemám rád, tak oba dva máme rádi, stejně jako asi všichni, takovou tu ledovou kávu z krabičky, co vlastně není moc káva, takový to kakao.
1: S brčkem, myslím.
0: Krabička s brčkem, modrá barva, přesně tak. Tohle je neplacená reklama, jo? Je to značka Hochwald, což vlastně nikomu nic neřekne. No právě, nikdo netuší. Německá mlékárenská skupina Hochwald. No a teď stojí před velkým problémem, respektive už možná padá do propasti.
1: Je to taková ta, která je prostě na každý benzínce, prostě v té ledničce.
0: Všude. A hlavně máme to podle mě k dispozici 30-40 let, se prostě prodává od jak živa z mýho pohledu.
1: Napříč generacemi
0: a jak říkám, i když to vlastně není moc káva, což možná je ten důvod takhle, teď mě to došlo, jim to prodává jako ledovou kávu a vlastně to moc káva není, ale je to prostě dobrý, sladký, ale dobrý. Tak mají prostě finanční problémy, skupina Hochwald, tak hlásí, že se dostává její dceřiná společnost Almil do insolvence a skupina už dokonce oznámila uzavření jednoho ze svých závodů. Takže ještě asi vyrábějí, ještě stále jako k dispozici někde káva je a ještě se to snaží asi nějak zachránit takzvanou restrukturalizací, že někoho vyházejí, ale vyrábějí dál. No nicméně já mám strach, abych o tohle nerad přišel. Jediná káva, nekáva, která mi chutná.
1: Je. Víš? Nevím.
0: No tohle právě.
1: Je takhle. No, víš, takže tyhle trendy nezastavíš, prostě ty jdou i v tomhle tom oboru. Teď už se pije prostě matcha, kombucha a nějaká ledová káva, prosím tě tady.
0: Sladká z krabičky.
1: No.
0: No tak prosím vás dneska, když tak všichni povinně koupit aspoň dvě balení krabičky s brčkem, ať zachráníme tohle kakao. Maximum muziky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
4: Já miluju samolepky rybiček.
5: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego bandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
2: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
6: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Už po 7. hodině vám přejeme krásné ráno a Katka Podraská má zprávy.
1: Je to tak, krásné ráno. Vlakem stržená trolej komplikovala asi 10 hodin provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem. Trať byla neprůjezdná od 8 večer. Kompletně byl provoz obnoven v 6 ráno. Spotřebitelé budou moci s nás odstoupit od smluv uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna pro odstoupení takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. A teď už Zuzka.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají modernizaci veřejného osvětlení. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 svítidel, chystá radnice druhou část rekonstrukce zaměřenou na zbylé lokality ve městě a místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Ve druhé etapě by mělo být vyměněno zhruba 600 svítidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují už u Ostrovačic a popojíždí až do omezení u D2. Osobní auta přibrzdí u Kývalky. Pozor si pak dejte na D5 ve směru z Prahy do Plzně. Na 45. kilometru stojí nepojízdný nákladák.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: Česko dneska čeká další výrazná změna počasí. Přes Česko začne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese silné bouřky, přívalový déšť, kroupy i prudké nárazy větru. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
0: Už se nám to pomalu chýlí, jsme tady spolu týden, příští týden už Leoš klasicky, tak ale nějakou odměnu za ten týden si zasloužíte, tak budeme soutěžit, přátelé.

0: 7 hodin 21 minut posloucháte páteční ranní Evropu 2 a já jsem tady už avizoval soutěž, tak už voláte, to je dobře. Ani nemusíme říkat v podstatě, o co se hraje, kdy se hraje, telefonní číslo, no řeknu, protože to není teď, můžete ještě chvilku teď si dát oraz. Jsi voraz.
1: Podle toho, jestli jsi z východu nebo ze západu.
0: Ze západu, takže?
1: Nebo z jihu nebo ze severu.
0: Já jsem vždycky ze západu, takže?
1: Jsi ze západu?
0: Jednoznačně.
1: Tak oraz.
0: Nebo jsem pro západní, takhle. Dobře, tak oraz. Tak ještě z telefonáty si dejte oraz, ale ten telefon už si připravte, tam si vytikujte 257-400-888, ale jenom v případě, že chcete kávu zdarma na celý rok a k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Kdo nechce, nevolá. Ale kdo zájem o tuhletu podle mě skvělou cenu, já si myslím v dnešní době je velmi praktickou, že jo, tak ceny benzínu se zvyšují,
1: ano.
0: Takže palivová karta za 2000.
1: No paráda.
0: Potěší, ano.
1: Takhle při pátku.
0: Při pátku na víkend, přesně. Tak, co je výherním signálem? Káťo, já jsem vybral Youngblooda. Náš oblíbený Youngblood.
1: Takhle, já když ho slyším, tak mám vždycky chuť úplně si natankovat.
0: Přesně. Zní jak natankovaný.
1: A nebo někomu.
0: Tak volejte, až
2: nemusíš
0: se ozve.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazujem moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
14: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
15: To jako mi dojímá.
14: A Hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
14: Superstar. Od 2. září na Nově.
15: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. When I

0: 7.36, posloucháte ranní Evropu 2. Katko, chci se tě zeptat, máš nějaké, řekl bych, ne neřesti, spíš zlozvyky, když někde seš v nějakém ubytovacím zařízení v hotelu?
1: Jo,
0: je
1: mám.
0: Něco? No počkej,
1: mám.
0: Počkej, a je to něco, co seš ochotná? Evidentně jo, když takhle si vystřelila.
1: Mám.
0: Chceš nám to říct?
1: Jo.
0: Tak povídej.
1: Prosím tě, já vždycky kontroluju zrcadlo.
0: No.
1: Mám takovou speciální techniku na to, abych zjistila, jestli za tím zrcadlem není kamera.
0: Jo, počkej,
1: já
0: ale
1: toho
0: to se dělá.
1: Děsím.
0: No jasně,
1: abych,
0: ale to
1: abych se nenašla někde za rok.
0: No jasný, někde na nějakém webu, viď?
1: No.
0: Počkej, a jak se to teda kontroluje?
1: Dělá se to tak, že
0: zhasneš,
1: vezmeš,
0: ne?
1: Ne, že vezmeš minci.
0: Co?
1: A tu minci přiložíš k tomu zrcadlu. A když tam mezi tou mincí je jakoby mezírka, tak je to OK. A když to jde jakoby přímo na sebe, tak to znamená, že tam je zatím prostě kamera.
0: Já tomu vůbec nerozumím.
1: No, prostě
0: kam dáš tu minci? Jakože ze spoda pod jako zrcadlo se jí snaží?
1: Ne, minci přiložíš přímo na to zrcadlo. Jo,
0: takhle, jo, už to chápu.
1: Víš, a najednou by tam měla vzniknout mezi tím taková jakoby mezera.
0: Ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A pokud tam vznikne, tak je to OK. Když tak prosím vás, kdyby tohleto vysvětlení nebylo dostačující, je spoustu různých editoriálů a různých prostě videí na YouTube, tak se podívejte a kontrolujte to.
0: No jednak, to je jedna varianta, anebo sjíždějte všechny takový ty neslušné stránky a hledejte se.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
9: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
0: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
11: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: 7 hodin, 51 minut, posloucháte Evropu 2. Káťo, Spartakiáda. Už jedeme zase. Cvičme v rytme. Tak, prosím tě, jdeme ještě jednou na hotely, protože ty vlastně se tady pustila do vlastního zlozvyku, který děláš, když někam dorazíš do nějakého ubytovacího zařízení, s tím, že ale to není až tak zlozvyk, co jsi říkala, že vlastně kontroluješ za zrcadlem, jestli není kamera, nebo jestli tam není nějaký šmírák.
1: V podstatě to není zlozvyk, ale řekla bych skoro dobrozvyk, že?
0: Ano, to je v podstatě jako nutnost, to je jako ti lidé, co si vezmou bílou rukavičku a začnou zjišťovat, jestli na skříni není prach, nebo já třeba na hotelech teda to taky není zlozvyk, ale spíš jedna věc, kterou nedělám. Já se snažím a je to někdy, pozor, teď mi dáte všichni za pravdu, jo. Někdy potřebujete prostě zásuvku mít co nejblíž postele, nebo respektive potřebujete jako přes noc třeba nabíjet telefon nebo nějaké zařízení. No a častokrát ty zásuvky bývají za nějakým stolečkem, protože tam třeba je lampička, že jo? Tak musíš vyndat lampičku, ale tím pádem musíš odsunout stoleček. A já tohle na hotelech zásadně nedělám, protože nechci zjistit, co je za stolečkem. Já nevěřím tomu, že to prostě ta pokojská vždycky uklidí. Takže to je takový můj zlozvyček, ale pojďme se podívat na zlozvyky obecně, co tak jako přiznali lidé v průzkumech. A mám tady teda jeden naprosto, řekl bych, šokující. Myslím si, že jestli si někdy něco na hotelu v pokoji třeba vaříte, v takovém tom kávovaru nebo někdy rychlovarná konvice, co tam může být přesně, jsem to sám v životě neudělal, tak možná vás teď přesvědčím, abyste to nedělali. Hele, třeba 25% dotázaných hostů hotelů přiznalo, že si odnášejí ze snídaně jídlo na později. Tak to se prostě bohužel dělá. Nebo 16%, že si někdy vzalo kosmetiku z vozíku pokojských, jo? A dobrý, pohodě. Ale teď ten... ano. Tak počkej, ale když tam jsou ty věci, takový ten, že jo, hair kit, že jo, a to,
1: tak já...
0: Tak proč to tam dávají, ne? A že to nepoužiju tam, ale až doma je moje věc. No ale pojďme teda na ten zlozvyk, co je fakt asi jako opravdu, jak se říká hezky česky, co feel, co je za hranou. Nejodpudivější praktikou, co hosté na hotelech dělají, je praní spodního prádla v kávovaru nebo v rychlovarné konvici na pokoji. No já, oni. 5% hotelových hostů odpovědělo, že občas si spodní prádlo, ještě to viď, si vyperou prostě. Tak je takhle, kabát tam nenarveš, tak proto jenom spodní prádlo, jo, podošky by mohly.
1: Takhle, já si čaj už nikdy neuvařím.
0: No to je mi úplně jasný, že spousta teďka našich posluchačů. Tak je to velký rozdíl oproti nám, jsem to chtěl uzavřít. My tady špinavé prádlo pereme v éteru, tak my to děláme jinak, ale bacha na to prostě, dávejte si pozor na hotelech. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
4: Kdy máme ten abiturientský sraz?
5: Jak máme?
3: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
2: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
2: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokletní.
8: A ty jsi primář.
2: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v i vysílání.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.
12: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
13: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
9: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
14: A je, to jsou tyhle ty věci.
9: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Pigi, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
8: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
5: Já miluju samolepky, rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
5: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
5: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku. Srpnová mateří douška právě v prodeji. Juchu!
9: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
15: Adame.
9: Bez generace E2 by to nešlo.
16: Děkuji vám.
9: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: On a long cold night, I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: 8 hodin, 1 minuta a 1 Katka Podrazka a zprávy.
2: Krásné dobré ráno. Rodiče školáků překvapili vánoční prázdniny. Rozpis všech prázdnin na nový školní rok totiž zveřejnilo ministerstvo. Mnoho rodičů si teď na sociálních sítích stěžuje, že ty vánoční začínají ve středu 23. prosince a že v pondělí a v úterý mají jít děti ještě do školy. Americký prezident Donald Trump dnes podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Informují o tom agentury AP a Reuters. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér v reakci napsal, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. A teď už Zuzka.
3: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Včerejší los ligové fáze fotbalové ligy mistrů přisoudil pražské Slávii velmi atraktivní soupeře. Sešívaní se doma utkají s Arsenálem, Aston Villou, Villarealem a Lens. Venku jí čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahče a Sabah Bachu. Ligová fáze začne 8. září.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Časem navíc počítejte na D1 ve směru z Prahy do Brna. Kamiony zpomalují už u Ostrovačic a popojíždí se až do omezení u D2. Osobní auta přibrzdí u Kývalky. No a pozor potom taky na D5 ve směru z Prahy do Plzně. Na 45. kilometru totiž stojí nepojízdný nákladák.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
2: Česko dneska čeká další výrazná změna počasí. Přes republiku začne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese silné bouřky, přívalový déšť, kroupy i prudké nárazy větru. Dnešní nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
1: Ještě jedna společná hodina pátečního ranního vysílání na Evropě 2 a tím pádem v této hodině se určitě ozve výherní Youngblood. Tak ať vám neuteče. Evropa 2.

0: 8 hodin 20 minut posloucháte Evropu 2. Před hodinou v podstatě přesně jsem vyhlásil soutěž o palivovou kartu a kávu zdarma na dlouhou dobu a konečně po té hodině to čekání se někomu vyplatilo, tak já se rovnou zeptám, komu, kdo je na telefonu?
1: Haló, ahoj. Haló,
0: ahoj.
1: Jana.
0: Ahoj, Jani.
1: To je na mě.
0: No jo. Já jsem právě doufal, že vydržíš, protože ta písnička je poměrně dlouhá, takže když
1: je
0: jsem...
1: Je ještě delší, no.
0: No, má 4 minuty, že jo, takže to byla nejenom hodina čekání od vyhlášení soutěže, ale ještě vydržet 4 minuty písně. Tak Jani, povedlo se, seš, řekl bych, v předsíni, seš v předpokoji.
1: Mám radost.
0: Už toho dovolání se, že jo?
1: Mám, no.
0: Tak já ti řeknu, o co hraješ. Víme, si myslím všichni, kteří posloucháme Evropu 2, že tady máme celou vlastně letní sérii soutěží, že tady soutěžíme s Molkou každý týden, jste mohli celé léto hrát o kávu zdarma na rok a palivové karty. No a ta soutěž, která pomalu vrcholí s Molkou, s čerpacími stanicemi MOL, což je oblíbená zastávka na cestách, ať už člověk vyráží na festival, k moři, na výlet nebo prodloužený víkend, tak určitě stojí za to zastavit se právě na MOLce. MOL Česká republika, široká síť čerpacích stanic, kde natankujeme prémiová paliva, ale i energii na další cestu v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner. Ochutnat můžeme oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Navíc spoustu zajímavých slev můžeme najít v aplikaci MOL Move. Tak Jani, hraješ, asi si teda pochopila, když ta soutěž vrcholí, o kávu zdarma na celý rok a palivovou kartu v hodnotě 2000 korun.
1: Mhm. Rozumím.
0: Rozumíš, dobře. Musím ti ale bohužel dát otázku. Tak jsi připravena zodpovědět otázku? Já ti když tak pomůžu, kdyby náhodou.
1: Jo, zkusím to.
0: A já myslím, že to dáš. Zníš chytře. Tak co na MOLce,
1: no,
0: co na MOLce opravdu nepotřebuješ, Jani? Za A auto, za B chuť na kávu, za C plavky.
1: Tak plavky bych řekla.
0: No tak ty to říkám, že seš chytrá.
1: No, tak...
0: Je to tam? Je to tam?
1: Jenom ještě, Bobe, mohla bych mu prosit, já vždycky, když tě slyším, tak si vybavím Pejsiho, já jsem to chtěla říct. Máš hrozně dobrý hlas.
0: Jej, tak ty seš milá. Mami už nevolej. Ne, Jani, samozřejmě, já rád slyším tuhletu chválu, ale teď by si měla chválit spíš Evropu 2 a čerpací stanice MOL za to, že získáváš kávu na rok zdarma a ještě k tomu 2000 korun na pohonné hmoty, což určitě využiješ.
1: Určitě, ano.
0: Tak super.
1: A kafe.
0: No, ale samozřejmě, skvělý, teď to hezky, jako, se hezky dokončila celou tady tu reklamní část a teď se pojďme bavit teda o mně. Můžeš poslouchat klidně Evropu 2. Ne, rádi to slyšíme, že nás
1: jo,
0: máte rádi. Tak
1: super,
0: jo. Děkujeme moc.
1: Vás, máte super tipy a všechno možný.
0: Jo, jo, jo.
1: Zrcadlem to bylo hustý.
0: Tak
1: moc
0: já
1: děkuju a
0: Jani, teď to byl návrat ke vstupu, za který musím pochválit tady Káťu. Prostě chválí tě tady, Káťo.
1: Má taky krásný hlas.
2: Já se strašně omlouvám, já jsem akorát přišla teďka.
0: Ona tady Káťa nebyla teďka. Prosím tě, tak nejdřív jsme si dali soutěž.
2: Ano.
0: Mladá paní nebo slečna, nevím, tak vyhrála.
2: Moc
0: a větší
2: gratulu.
0: Radost ale má z toho, že si s náma může popovídat. Mě říkala, že mám skvělý hlas, že jsme spolu, že jsme prej dobrý, vtipný. Ty, že si říkala něco dobrýho. Takže jako Jana, hele.
2: Tyba, já tady chvilku nejsem a dějou se tady takovýhle věci.
0: Jani, volej častěji, je to fajn. Měj se krásně.
1: Dobře.
0: Ahoj, ahoj.
1: Mějte se hezký, hezký víkend. Ahoj.
0: Děkujeme, papa.
3: Evropa 2. Nastav uši hvězdám.
4: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
5: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We only need the light when it's
6: burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
7: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
8: Evropa 2.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém, nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
15: Byla, to dobré začíná u nás.
16: Nenechte si ujít v České televizi.
17: Měli jste být fajn.
18: V 16 se všechno láme.
17: Je to jiný než s holkou.
18: První vztahy, první rozhodnutí.
19: Říkal jsi, že má holku?
18: Jo. A snaha zapadnout.
17: To je Matyáš.
18: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
20: Je Radek doma?
21: Toho ti nic není.
18: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v iVysílání.
22: Zpátky k muzice.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: 8 hodin 38 minut. Posloucháte ranní Evropu 2. Nejlepší historky jsou ze života. A my tady něco takového teď máme.
1: A my život žijem.
0: Tak
1: a
0: samozřejmě.
1: Tak pro vás máme historky. Přátelé, ano, 8 hodin a 38 minut, tak to je takový správný čas na to, abych vám povyprávila, jak jsem byla včera po strašně dlouhý době nakupovat v supermarketu, protože já často objednávám. Já,
0: váš sluha neměl včera čas, jo? Je nemocnej, nebo co se stalo? Komorník je nemocnej.
1: Dala jsem mu volno.
0: Aha.
1: A šla jsem teda nakoupit a musím říct, ty bláho, člověk prostě narazí na spoustu zádrhelů, když jde takhle jako nakoupit. Tak na první jsem Bobe narazila už před vstupem do supermarketu, jo. Za prvý...
0: Nebyl červený koberec.
1: Nebyl červený koberec, konfety nebyly, no taká tak překvapená. Víš.
0: Všechno, na co jsi zvyklá, viď, jak tě i manžel doma vítá. A...
1: Hele, pojďme vážně. Byla jsem teda zaražená, že pořád prostě fungují ty košíky na ty žetony, na ty 10 koruny.
0: Neříkej.
1: Prosím tě, proč to funguje pořád? Řekni mi, na co tam ty 10 koruny jsou. To je jako, aby to někdo neukradl.
0: To ti řeknu úplně přesně. Kdyby to nebylo na ty 10 koruny, tak tam posléze poměrně brzo nebudou ani ty košíky nebo vozíky. Na ty si piže, jo.
1: Jako to je kvůli tomu?
0: No, tak jasně. Ty jsi nikdy neprojížděla nějakým jako nějakou víš, vyloučenou lokalitou, kde pod mostem stálo 5 košíků?
1: Hele.
0: Přitom supermarket kilometr daleko.
1: Dobře, tak má to svý vysvětlení, ale je to strašně omezující, protože já u sebe nemám absolutně žádný mince, takže já vždycky jdu teda do tady toho jako depa,
0: ano.
1: Kde jsou košíky a vždycky čekám, jestli náhodou tam nedorazí někdo, kdo se nade mnou slituje a košík mi předá. A nebo jestli tam nebude nějaký rozbitý košík, který prostě lze si odvíst jako bez 10 koruny. Jo. A pak pochopitelně nenarazím ani na jednu variantu a jdu do obchodu, kde si vezmu ten malinký košíček a nenarvu tam zdaleka toho nákupu tolik. No, jo. Takže já si myslím, že ten obchod je sám proti sobě.
0: No, jak se to veme, protože zase na druhou stranu ty potom s tím malým košíkem nebo vozíkem, košíkem s tím prostě, co si vemeš u pokladen, nemůžeš vlastně odjet na parkoviště, takže si musíš u nich koupit ty předražené tašky. Takže
1: já
0: oni nosím, trochu vydělají.
1: Ne, já ekolog si nosím zásadně svoji plátěnou tašku.
0: Aha.
1: Jo, takže tady mě nenachytáš.
0: Já taky, síťovku.
1: Další zádrhel číslo 2. Včera jsem si chtěla koupit kombuču z ledničky, která ale, prostě konkrétní značky, která měla pivní zátku, jo? A tady nastal problém, protože si říkám, já na ní mám takovou chuť, ale jak já se sakra dostanu k tomu obsahu. Takže já oběhla celý ten obchod, abych si koupila dokonce kvůli té kombuče pivní prostě otvírák. Nebyl, za boha nebyl a já si říkám, pane bože, vždyť jsme národ pivařů a tady v tomhletom obchodě není jediný otvírák.
0: No, tak ještě to nějak pokračovala ta hrůza.
1: Ne, už vás asi, už asi další problémy v ráji. Nebudu rozebírat.
0: Ne, my s tebou samozřejmě soucítíme. No, máš
1: tak, ale věřím, že to máte podobně, ne?
0: Jasně, všichni to mají tak těžký jako ty.
2: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

It is the

0: Za pět minut devět hodin, takže ranní vysílání se nám pomalu překlápí do dopoledního maxima muziky. Bob Schwartz se loučí, ale pokračuje Kuba Kotek, pokračuje Ivana Kulhánková, Káťa tady s váma taky bude. Vlastně nic moc se nemění, jenom já prostě vypadnu.
1: No ale tak to je smutný závěr tohoto týdne, že?
0: Tak jak se to veme zase. Já mám dobrou zprávu pro posluchače Evropy 2, že s pondělkem tady zase bude. Přijde už v pondělí.
1: Kdo?
0: No on.
1: Pan
0: Velký.
1: Ten, o kterém se nemluví.
0: A tak mluví, ale jenom superlativy.
1: Je to tak, přátelé. Ano,
0: guru.
1: Chystá se pro vás něco, řekněme, speciálního, nevšedního, aby ta 28. nebo 29. sezóna.
0: Tohle já nikdy nevím, já zaokrouhluju na 30. Ne, počkej, já s Leošem zaokrouhluju na 50.
1: 50. sezóna ranní show Evropy 2 už od pondělka. No, máme velká očekávání, laťka je vysoko, tak pojďme přeskakovat.
0: Tak já myslím, že to prostě dají. Jako, Leoš by to dal i sám, navíc teď to bude ještě s takovým jako speciálním, já ani nevím, jak to nazvat, prostě bude ještě někdo trochu tady taky, co?
1: No, nebo? No, jak, já, my
0: nesmíme ani naznačovat,
1: klasika, ano. My nesmíme ani naznačovat.
0: Tak můžeme jenom naznačit, že i po deváté to bude kvalitní, protože, jak říkám, Kuba a Ivča.
1: Ivanka už se tady líčí, takže...
0: Ano, tak to je do rádia zásadní. Tak hezký víkend. Pa, pa.
1: Děkujeme.
2: Maximum muziky.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: 28. srpna posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Káťa Podraská přináší zprávy v 9 hodin.
1: Krásné ráno. V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň. Jezero, které vzniklo nahromaděním obrovského množství sutin po katastrofálních záplavách, totiž začalo přetékat. Úřady proto dneska pátrací práce v oblasti pozastavily. Další povodňová vlna se s největší pravděpodobností dostane do míst, kde dosud probíhalo pátrání po přeživších. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Oznámil to dnes podle agentur Královský palác. A teď už Zuzka.
2: Už brzy má v Litoměřicích začít rozsáhlá proměna Dlouhé ulice, důležité tepny v centru města. Práce navážou na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, která odstartovala už před 2 roky a nyní končí. Lidé se dočkají nového povrchu silnice i chodníků či nové zeleně. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili hráče z Bělehradu doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. Slaví také Jablonec, který porazil skotské soupeře 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Fotbalisté Hradce Králové naopak podlehli doma hráčům z Athén 1-2 po prodloužení a v soutěži končí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8 z Ústí do Prahy. Na 38. kilometru je dálnice neprůjezdná. Na místě zasahují hasiči u požáru fotovoltaiky. V místě se tvoří dlouhá kolona. Doprava se odklání na 45. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Česko dneska čeká další výrazná změna počasí. Přes Česko začne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese silné bouřky, přívalový déšť, kroupy i prudké nárazy větru. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá i v Českoťákem.
0: Holky, poslouchejte, tohle oceníte. My se dneska budeme bavit o GTAčku. To je fakt jako asi, ale celý 2 hodiny, jo? Tak co? Tak.
3: Evropa 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: No tak pojď za mail.
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
12: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
14: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
15: To jakoby dojímá.
14: A hvězdná porota.
16: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
14: Superstar. Od 2. září na Nově.
17: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
0: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, 20. Ježiš, já blbě vidím, normálně se tady chci kouknout na obrazovku a nevím, jestli 28 nebo 29.
1: Je to 28, no.
0: No tak já to fakt nevidím, je to 28, 28
1: srpna. Fakt to nevíš.
0: Teď to fakt nevidím, je to Dobrý, no, tak já to fakt nevidím. Nic,
1: no,
0: ale
1: no, 40 klepe na dveře a je to tady. No.
0: Vím, že je pátek a vím, že se určitě těšíte na dnešní vysílání, myslím, jakoby nejenom na naše, ale na celou Evropu 2. Já, když jsem se měla, tak jsem teda poslouchala jiný rádio, takový to jako veřejnoprávní.
1: Cože?
0: No, tak někdy se to tak stane, když se člověk chce něco opravdu dozvědět. A bohužel jsem slyšela o těch nešťastných událostech v Nepálu a teď mi to bylo tak jako líto a takhle. No a slyšela jsem odbornici, která se věnuje zemětřesení a vyprávěla, jak funguje seismometr. Teď vyprávěla teda o tom, že v Nepálu to úplně není o tom zemětřesení, že to není ta příčina, ale spíš jako důsledek a teď jak to tam vzniklo a teď jsem byla v úplný panice a ona pak jako v rámci ale tý odborný nějaký svý tam analýzy říkala, ale chci vám říct takovou zajímavost a podle mě se k nám chtěla trošku přiblížit spíš k Evropě 2. Jedna popová hvězda třeba měla koncert a taky to seismometr zaznamenal.
1: A je to?
0: Taylor Swift. Chápete, že stroj, který zaznamená velký pohyby vlastně země koule, tak zaznamenal jeden koncert Taylor Swift, bylo to při koncert, nebo při obou koncertech 22. a 23. července 2023 v Seattlu a zaznamenal blízký přístroj velmi výrazné vibrace. No a událost dostala přezdívku dokonce Swift Quake. Jestli to říkám správně. No, jinak vibrace tady toho koncertu Taylor Swift byly popisovány jako ekvivalent zemětřesení o magnitudu přibližně 2,3.
1: A já si teda myslím, že existuje interpret, který je ještě o chlup dál, a to je Travis Scott, který, jestli se nepletu, tak měl ty jako neuvěřitelný mošpity, který minulý rok nebo před dvouma rokama s nima objížděl Evropu a tam bych tip ještě víc trochu.
0: Taky bych si tipla a vlastně je fajn asi slyšet, nebo že slyší ty přístroje něco takového než nějaký opravdu.
1: Jako ještě takovou malinkatou zajímavost k tomuhle tomu. A pamatuju si, že když se ztratilo nějaký letadlo prostě před... A já si tady u toho zpívám. Tak se ztratilo nějaký letadlo a oni mají ty seismometry napojený jako kdyby po celém světě. A teďka se nevidělo, kam to letadlo zmizelo, jestli náhodou teda nespadlo do vody. Jsou teda pěkně negativní začátek dnešního vysílání. Ale oni nomaj jsou schopní jakoby zaregistrovat nějaký pád prostě úplně někde libovolně v oceánu.
0: Ještě, že máme tu vědu a taky Evropu 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Single X, single Dole na v éteru Evropy 2, to je klip, ve kterém se nehrála, veď?
1: Ne.
0: Tom se nehrála, ale hrála tam tvoje kolegyně z jiného klipu.
1: Nekice, je opravdu asi jo, ano, jo. Já jsem hrála u Marka Ztraceného v pondělí, která se jmenuje Modlitba za pátek, ale ano, Jiřinka hrála vlastně u pana Ksindla.
0: To je Jiřinka, jo, ona je vynikající. Je
1: Jiřina, no.
0: Mám moc rád, Jiřina pokud jste chtěli. Jméno. Daň Helinda na Instagramu, velice zábavná videa. Já se teďka tady koukám na Káťu Podrazkovou, ona je taková hodně jako zasmušila. Ona vypadá trochu jako sniper za tím monitorem. A mě to dostává k informaci ze včerejška, která obletěla média, moderátorka stanice Fox usnula v přímém přenosu.
2: To dítě, já si ji nedivím.
1: Já to viděla. Ale Kačí, ty bys u nás neusla, ne? Třeba.
2: No u vás už
0: to je
2: ne.
0: Tak zábavný obsah. Sorry Bobe, neber to osobně. A teď tam, jenom aby jsme tady posluchačům doplnili, jak ta scénka celá vypadala, tak si představte, že vy z toho studia přepojujete na toho externího pracovníka, který je někde v terénu.
1: Je reportérka, která říká, a teď vracíme slovo do studia.
0: A tam v tom studiu tam má ruce pod bradičkou ta moderátorka a dává si tam prostě power nap. Což teda, když jsme se dostali k těm power napům, tak já jsem v dokumentu o Leošovi koukal na tu část, kde Leoš říká, že jemu opravdu stačí fakt krátký spánek. On si lehne.
1: To jsme si všimli za
0: zatáhne si závěsy a říká, hele, mně stačí jako 10 minut. A Leoš mi tady posledně vyprávěl, že normálně dříve i mezi písničkami dokázali spát. Že měli 4-minutovou písničku. Na 3 minuty si dali hajánek a takhle to udělali třeba 4x. Říká, hele, já jsem prostě po tom vysílání byl docela hezky odpočatý.
2: A to už nedělá.
0: To už nedělá. Tak od pondělka.
2: Můžu říct.
0: Tak od pondělka, přátelé, ranní show Evropy 2, velkolepý návrat.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
10: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž než si myslíte.
11: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
12: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Posloucháte Evropu 2. Dneska už jsme se trošku vzdělali v rámci některých věcí i vlastně v rámci třeba poslouchání ranní show. Já myslím, že třeba ráno s Bobem musí být zajímavý, protože on říká spoustu takových, jak to mám říct? Fun factů. A to mě baví, to mě baví. A já ti dneska chci říct už v další hodince takový fun fact, nebo spíš fun facts, tedy víc fun factů, který jsou třeba úplně jasný, ale nikdy si nedokázal nebo asi nepojmenoval. Proč lidi na světě vypadají tak, jak vypadají? Proč? Já vím, že víme, proč, že lidi třeba v Mongolsku vypadají tak, jak vypadají. Proč v Africe vypadají tak, jak vypadají. Proč u nás v Praze vypadáme spíš tak, jak vypadáme.
1: Já se doslova nemůžu dočkat,
0: abych takzvaně nešlápla výškam.
1: Já si tady sednu, hodně vytáhnu ty mikrofony, stáhnu hodně hudbu a budu si to užívat. Tak už po 9. nebo po 10. hodině Ivča a její přednáška na Evropě 2.
0: Já se bojím.
1: Buďte s námi.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
4: Já miluju samolepky rybiček.
5: Hosty číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
7: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
8: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy.

0: Tohle to je páteční Evropa 2, Káťa Podorská je připravená, máme tady 10. hodinu, 2 minuty k tomu, pojďme na zprávy.
1: Krásné dopoledne. Vlakem stražená trolej komplikovala asi 10 hodin provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem. Trať byla neprůjezdná od 8 večer. Kompletně byl provoz obnoven dnes v 6 ráno. Spotřebitelé budou moci snáz odstoupit od smluv uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna pro odstoupení takzvané tlačítko. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. A teď už zamíříme do regionu.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají modernizaci veřejného osvětlení. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 svítidel, chystá radnice druhou část rekonstrukce zaměřenou na zbylé lokality ve městě a místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Ve druhé etapě by mělo být vyměněno zhruba 600 svítidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly.
3: Kde to stojí?
1: No a stále platí, že D8 z Ústí do Prahy je na 38. kilometru konkrétně neprůjezdná. Na místě zasahují hasiči u požáru kamionu s fotovoltaikou. V místě se tvoří dlouhá kolona. No a doprava se odklání na 45. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Česko dneska čeká další výrazná změna počasí. Přes naši republiku začne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese silné bouřky, taky přívalový déšť, kroupy i prudké nárazy větru. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá i v Českoťákem.
5: No a my si v této hodince řekneme, proč lidé na různých kontinentech vypadají tak, jak vypadají.
0: Jo, no.

0: Fajma drobná, tohle je Evropa 2, máme 10 hodin 16 minut k tomu, 28. srpen a svátek má Augustín. Včera bylo 27.
1: Ano.
0: A Netflix udělal věc, která je netradiční, originální, ale stejně tak jako v posledních dvou letech začal fušovat do boxu, jo, že prostě na Netflixu máme i boxerský zápas typu Jake Paul, Mike Tyson.
1: Jsou tam takový ty přímý přenosy, vej,
0: ano,
1: tohle
0: ano.
1: Myslíš?
0: Tak včera zveřejňovali normálně taky v premiéře gameplay k velmi očekávané hře GTA 6, která vychází na podzim.
1: Aha, to vím.
0: Ta hra je ve výrobě asi 12 let, je to nejprodávanější titul jako historie.

0: historie, lidi to milujou. A mně se líbí třeba Lewis Hamilton, závodník Formule 1, tak prostě už oznamuje, říká, hele, na podzim, jo. Žádný aktivity, nic, zavírám se, budu hrát GTAčko.
1: Ty jsi mi vyprávěl o tom GTAčku, že nějaký muž si dal do nějaký smlouvy, do svatební smlouvy.
0: Partnerská smlouva to
1: partnerská
0: byla,
1: no. Smlouva, že jakmile to vyjde, tak že ta partnerka nejenom, že ho to nechá hrát, ale nebude se mu při té hře posmívat.
0: A nebude ho prudit
1: a jakkoliv tu hru, on tam měl, i to mi přišlo vtipný, jakkoliv GTA nové zesměšňovat.
0: Je to tak. Hele, já se jako koukám tady na to, je to neuvěřitelný. Ten svět už je takový, že tam můžeš surfovat, rybařit, můžeš dělat vlastně úplně cokoliv chceš. Ten engine, ten model, jako já jsem z toho jako nadšený. Takže vlastně chci taky předeslat a chtěl bych tady apelovat na všechny ženy, aby byly milosrdné.
1: Počkej, budeš vysílat ten týden?
0: Jasně.
1: Počkej.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
6: Nazdar, přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
16: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
17: To jakoby dojímá.
16: A hvězdná porota.
18: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
16: Superstar. Od 2. září na Nově.
19: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
2: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Tak krásný pátek, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Já jsem Koťák, vedle mě je Ivanka, která má takové vědecké ambice. Ona to je magistra, takže já ji vůbec tady nechci snižovat její akademické tituly, ale občas se pouští na, řekl bych, tenkou plochu a tentokrát nám chce asi vysvětlit evoluci nebo něco podobného. Prosím vás, přátelé, já to trochu stáhnu, vy se uvolněte, zesilte si rádio a profesorka Kulhánková přichází na scénu.
1: Ale ty si teda skvělej, děkuji za uvítání. Já jsem totiž začala na Instagramu sledovat profil, který se jmenuje, je to teda ve slovenštině, Cesta moudrosti. A tam se každý den prostě na tebe to vyprdne nějaký jako článek a většinou jsou to věci, které si říkám, ježiš, to jsem věděla nebo nevěděla a proč, nebo vlastně to tak je nebo není. No, proč lidé vypadají na různých kontinentech a na různých místech světa tak, jak vypadají?
0: Moc se těším.
1: Tak proč mají třeba Asiati úzké oči? Víš to?
0: Já nevím, asi hodně koukají do sluníčka.
1: Tam právě to sluníčko není. No vidíš, já tě opravdu vzdělám. Hele, je to adaptace na studený a větrný podnebí.
0: Aha.
1: Tak aby jim prostě, aby je to nešlehalo do těch velkých bulev. Můžu dál, prosím tě, můžu radši dál.
0: Jo, musíš dál.
1: Tak, pak jsou...
0: Já se fakt královsky bavím. No,
1: dobrý, pak je rasa lidí, že jo, mají širší nosy.
0: Mm-hmm.
1: Tak ty, to je adaptace je zase na... Adaptace, já pořád říkám prostě po slovensky to. Adaptace na tropický podnebí. Aby se jim líp dejchalo. No tak dejcháš blbě, když je...
0: Tak máš širší nos, aby se ti líp dejchalo.
1: No vlastně jo, ty nozdry. Samozřejmě tmavá pokožka v Africe, lidé, tak víme, ne? Jako proč? To je adaptace. Nech mě to doříct, já už to teď musím doříct.
0: Ne, dávej no.
1: To je adaptace na silné UV záření.
0: Aha.
1: Proto jsou prostě jako víc tmavší.
0: Tmavší, ano.
1: Ale pak, taková kosmetická vlastně věc, proč máme kudrnatý vlasy, teda já ne, proč mají holky nebo i muži kučeravé kudrnaté vlasy?
0: Myslíš jako afrovlasy?
1: Jsou to spíš afrovlasy, no.
0: No.
1: To je taky na teplé podnebí.
0: A co to řeší?
1: No, protože když je někde teplo a vlhko, tak nám, třeba středoevropanka, my přijedeme někam do tepla a vlhka a teď si nám ty vlasy začínají tak jakoby kroutit. No a proto ty holky tam to mají rovnou. Protože aha, jako prostě to mají.
0: A my se smůžela je rodějné.
1: No právě, děti to tady vysvětluju dobrou půl hodinu.
0: A já teda musím říct, že taky se občas jako zasekávám na nějakých věcech a já občas koukám do zrcadla a říkám si, ježišmane, proč nám prostě z obličeje vyrůstají nějaký chlupatý dvě čárky, myslím obočí.
1: No.
0: No a říkal jsem si, čím to vlastně je. A někdo mi vysvětlil, což to je taky věc, která se obecně asi ví, že to je jako, že to zachytává pot, aby ti ten pot jakoby netekl do oka.
1: No proč jsi myslel, že máš pubický ochlupení? Proč?
0: Já žádný nemám.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se slavnými vědci.
3: Dobrý den, pane Marensteine. Jsem tady správně v té vědecké
2: laboratoři. Tady jsme to vynalezli objevili.
3: Vy jste známý tím, že jste objevil měsíc, že jste objevil slunce, že jste objevil jehlu v kupce sena. Ale co vy jste vlastně všechno objevil?
2: Tak já jsem objevil například přítomnost kadmia v kyselině hyacinthové.
3: Neuvěřitelné.
2: Dále jsem objevil, že vodiče se navzájem vodí.
3: To je dobré. A který z vašich objevů vám nejvíc změnil váš život?
2: Který z mých objevů mě nejvíce změnil život?
3: Váš život.
2: Nejvíc změnil můj život objev souseda ve skříni.
4: Žhavý novinky Evropy 2. Aleso a One Republic.
5: Aleso a One Republic.

0: Slávie. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
12: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juchu!
15: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 12 minut do 11. hodiny, po které přichází Pavel Cejnar. Pavle, ahoj, na co se můžeme těšit?
1: Ahoj.
2: No samozřejmě je pátek,
1: no.
2: Tak cokoliv bude řečeno, je úplně jedno, protože všichni se těší na víkend.
1: Já, a to jsme měli vědět na začátku, nebo jsme byli tak z toho věc zdrblí, že jsme tak, třeba něco plácli, tak ono je to jedno.
0: Já teda shodou okolností dneska večer musím, nebo chci dorazit na jednu akci tady v Praze a přesně v ten moment, kdy mám dorazit, tak by měli do Prahy dorazit nějaký silný deště, tak mi držte palce.
1: Budeme držet palce i Pavlovi a my se uslyšíme zase příští týden na Evropě 2.
0: A teď se pojďme podívat na novinky v kinech.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. The world it was
4: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky. So what did you do before the world ended? Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. But out there, skill. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit. What do you expect to find? Something better than this. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Odbyla 11. hodina, ladí vás Evropa 2. Pojďme na čerstvé páteční zprávy.
1: Krásné dopoledne. Rodiče školáků překvapili vánoční prázdniny. Rozpis všech prázdnin na nový školní rok zveřejnilo ministerstvo. Mnoho rodičů si teď na sociálních sítích stěžuje, že ty vánoční začínají ve středu 23. prosince a že v pondělí a v úterý mají ty děti ještě do školy. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na americké jezero. Informují o tom agentury AP a Reuters. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér v reakci napsal, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají modernizaci veřejného osvětlení. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 svítidel, chystá radnice druhou část rekonstrukce zaměřenou na zbylé lokality ve městě a místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Ve druhé etapě by mělo být vyměněno zhruba 600 svítidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tůma pak nepostoupil.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na výjezdu z Prahy u Průhonic na 5. kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh. V místě se popojíždí asi 5 minut. No a pozor taky na D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu, kde máme hlášené odstavené osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je obloha polojasná až oblačná, odpoledne čekáme od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti. Postupně s deštěm a dnes navíc meteorologové varují před bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
0: Tak si říkám, jakou hudbou ten dnešní pátek odspálíme. Tak Jelly Roll, ale teď skvělý Miles Smith, Heaven, hezký pátek všem s Evropou 2.

Ladivá zpáteční dopolední Evropa 2, Sombra, Tom Hardway, ale teď Bonnie M a Rehab, Sunny. Ideální písnička na páteční den. Dneska má být opravdu pohoda na maximum. Tak Evropa 2 je

0: za chviličku Alex Warren, taky Kenya Grace anebo David River. 28. srpen, to znamená, že dneska máme poslední srpnový pátek. Před námi víkend, který by neměl být úplně jakože 100% na sluníčku a tak podobně, ale špatně nemá být. Večer, v noci nějaký bouřky, tak připravte se na to, ať vám náhodou vítr něco neodfoukne, ale jinak pojďme si to užít. Finále prázdnin a finále léta je před námi, no a Evropa 2 vám dopomůže k tomu, aby vás inspirovala, anebo aby vám naladila tu správnou atmosféru a dobrou náladu. Od toho jsme tady. Mimochodem, někomu z vás udělám velkou radost, i dnes budeme soutěžit a je to soutěž velmi žádaná. O co konkrétně se jedná, to si můžete přečíst na našich stránkách Evropa2.cz a za chviličku ve vysílání to prostě sdělíme a řeknu, kdy konkrétně máte zareagovat. Tak já vám přeju hezký pátek, no a přeju vám krásný den, krásný pátek a prostě absolutní pohodu na maximum s vaší Evropou 2.
1: Ať máte krásný den,
2: krásná píseň,
1: krásné,
2: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den
2: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně,
2: krásný,
1: krásné,
2: krásný,
1: krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnar, Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
4: Jo! Já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem se tak vyhrála.
3: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
15: Nenechte si ujít v České televizi.
16: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
17: Kdy máme ten abiturientský sraz?
18: Jak máme?
16: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
19: Rozdílné životy.
20: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
19: Společné vzpomínky.
21: To byla přece ve škole pokletně.
22: A ty jsi primář.
19: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT 1 a v iVysílání.
3: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: David River, Empty House na páteční, stále ještě dopolední Evropě 2. 2,5 minuty po 11:30. Já jsem naťuknul, že dneska někomu z vás udělám radost. A to je pravda. Kdo miluje Harryho Pottera, nehlásí se a teďka vnímá, co budu konkrétně říkat do éteru Evropy 2. Už jste slyšeli o výstavě Harry Potter The Exhibition? Tak, máme tady soutěž, ta probíhala celý tento týden a my máme originální dárky z výstavy se znaky jednotlivých kolejí v originální látkové tašce a k tomu vstupenky. A jelikož je pátek, tak já vám dám VIPka, VIP vstupenky. Tak tedy merch, 4 VIPka na výstavu Harry Potter The Exhibition, která se koná v PVA Expo Praha Letňany. No a jak se k tomu dostanete? Je potřeba pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte kouzelnou harfu někde mezi songy, takhle zní, tak volejte sem do studia na 257 400 888. A jelikož nemám žádnou otázku, tak je potřeba se ve správný okamžik dovolat. Pokud se dovoláte, zmíněná cena je vaše. Takže čarujeme, aby to všechno dobře dopadlo. Tak držím palce, ať ta čarovná výhra padne do ruky třeba zrovna vám.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Jazzy a Chris Lorenzo. Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88.

0: Helen a Sofian, teď jste si mohli vychutnat pistáci. No a pistácie můžete vychutnávat třeba i v kině, protože od včerejška máme v našich kinech super filmy, premiéry. No a pokud náhodou nemáte co dělat večer, tak zajít si na 2, na 3 hodiny do bijáku není vůbec špatná věc. Tady je trocha inspirace od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: I've done something new for this fight.
3: Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet.
4: I need to finish this.
3: Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Evropa 2.

0: Je tady páteční poledne, hladí vás Evropa 2, pojďme na ty nejčerstvější zprávy, víc už vám řekne Káťa.
1: Pěkné poledne. V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň. Jezero, které vzniklo nahromaděním obrovského množství sutin po katastrofálních záplavách, totiž začalo přetékat. Úřady proto dneska pátrací práce v oblasti pozastavily. Další povodňová vlna se s největší pravděpodobností dostane do míst, kde dosud probíhalo pátrání po přeživších. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Ten byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Oznámil to dnes podle agentur Královský palác. A teď už zamíříme do regionu.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým totiž postihlo hromadné infekční onemocnění. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím neurčila.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na výjezdu z Prahy u Průhonic na 5. kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh. V místě se popojíždí asi 5 minut. No a komplikace hlásí taky silnice číslo 9 z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznic. Až do zítřka je tedy omezení. Kvůli opravě vozovky v místě se jezdí kyvadlově.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Dnes je obloha polojasná až oblačná, odpoledne čekáme od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně s deštěm a dnes navíc meteorologové varují před bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
0: Někde až 33 stupňů, no to je super, tak nezapomeňte na pitný režim. Ode mne Maela nebo Alok a Jennifer Lopez na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Páteční Evropa 2, teď Måneskin, Tom Morello, taky Dermot Kennedy a nebo Annette Fab. To je prostě paráda. Tak hezký pátek vám inčujeme, 28. srpen, pokud obědváte, tak nechte si chutnat.

0: čekáme na ní. Myslete na to a buďte ve střehu a pozorně poslouchejte vysílání Evropy 2. Leony, Callum Scott, Offenbach anebo Annika Iris už za chviličku z Maxima muziky. Já jsem tady včera a předvčerem mluvil o tom, jaké jsou nejnavštěvanější destinace. Mluvil jsem o tom, jaké jsou třeba nejlevnější destinace. Včera konkrétně jsem mluvil o tom, jaké jsou destinace pro nejšťastnější život a nejšťastnější návštěvu. A pozor, dneska budu mluvit o tom, jaké metropole se probojovaly do nejlepších měst pro noční život. Takže pokud máte rádi noční potulování různými městy, tak za chviličku si řekneme detaily, kam byste mohli a měli vycestovat. Tak hezký pátek, Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. Na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: No tak pojď zapel!
14: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
13: Tak dobře.
14: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
15: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
14: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
15: Breno. Podlaha dělá domov.
16: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
18: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
19: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
20: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
21: To jako mi dojímá.
20: A hvězdná porota.
22: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
20: Superstar. Od 2. září na Nově.
23: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
1: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Anika Iris na vaší páteční odpolední Evropě 2. Tak dneska je pátek, no a mnozí z vás budete razit někam určitě za kulturou. No a mám tady takový jako zajímavý žebříček, který by mohl někoho inspirovat, pokud máte rádi noční život. Mám tady nejlepší města pro noční život. Tak prosím vás, abyste nemuseli létat daleko, tak do první desítky se probojovaly některé evropské metropole, jako je Berlín anebo Amsterdam, jo. Ale pojďme na stupně vítězů. Bronzem se pyšní New York, město, který nikdy nespí. I tady si mohou lidé zvolit, zda posetnění zamíří do některého z mnoha klubů anebo vyrazí na pozdní večeři. Prostě divoký večírky tam jsou a vy je najdete. Stříbrná příčka náleží Berlínu, přičemž vysoké umístění německé metropole překvapí málo koho. Kultura spjatá s žánrem techno se před 2 lety konec konců probojovala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, takže Berlín ten není daleko. No a první místo Bangkok. Pokud se tam byli, dáte určitě za pravdu, pokud ne, tak je to velká výzva. No a výzvama taky hovoří města, jako je Hongkong, Hanoj, Seoul, Singapur a další Melbourne, São Paulo, no prostě necháme to na vás, Atény a nebo taky Madrid, ten se taky, nebo Porto dokonce, se probovali Amsterdam, o tom taky můžu mluvit. Tak ať budete cestovat kamkoliv, užijte si to, pokud budete vycházet dnes někam do svého města, tak hlavně ať se vám líbí a nepřeženíte to. A nebo víte co? Necháme to na vás, Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek. Činek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juchu!
15: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: Ladí vás dnešní páteční odpolední Evropa 2 a jak jsem slíbil, je tady potrovská soutěž. Výstava Harry Potter Exhibition dorazila do PVA Expo Praha. Kouzelný svět Harryho Pottera ožije přímo před vámi. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi od působivých rekvizit a kostýmů až po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Každý by tam chtěl jít, tady u nás doslova je rvačka o to, kdo tam půjde dřív. A tak i vy si nenechte ujít největší výstavu o Harrym Potterovi v Praze. Vstupenky můžete nakupovat přes goout.cz a kdybyste chtěli detaily, informace, harrypotterexhibition.com/cs, tam se dočtete všechno. Harry Potter Exhibition, když to řeknu takhle hezky. No, máme tady čtyři a pozor, dneska VIP vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition, která se koná v PVA Expo Praha Letňany. K tomu i merch. Jsou tam různý kovový termohrnky, kšiltovka, plyšová, čokoládová žabka, zápisníky, lepící zápisník, plakáty, taška, další taška, katalog, dopis z Bradavic a pozor, dnešní páteční výherce získá navíc i šedou mikinu s kapucou na zip k výstavě Harry Potter The Exhibition a baťoch k tomu a dokonce, a to už jsem říkal, čtyři VIP vstupenky na výstavu. Nemám žádnou otázku. Stačí, když teď ve správný okamžik popadnete telefony a dovoláte se sem do Evropy 2. Tak kdo se dovolá a získá tuhletu skvělou potrovskou cenu? 257 408 888. Telefonní číslo sem ke mně do studia. A já se ptám, komu se to podařilo? Haló, kdo tam je? Tady je Evropa 2.
1: Ahoj, tady Andrea.
0: Andrea! Ty jsi se dovolala právě teď. Prosím tě, jaký vztah máš k Harrymu Potterovi?
1: No úplně ten nejlepší.
0: Viděla jsi všechny díly nebo četla jsi knihy?
1: Četla jsem knihy, viděla všechny díly asi milionkrát.
0: No, já taky, dokonce i v kině jsem byl. Je to pěkně zpracováno, myslím si, že úplně luxusně uděláno, takže ten, kdo to miluje úplně stejně jako my, tak by měl navštívit výstavu Harry Potter Exhibition. Mimochodem, ty ses tam chystala na tu výstavu, nebo ne?
1: Chystala, ano, chystala, určitě, no.
0: A odkud jsi?
1: Z Lomu u Tachova.
0: Tak, zdravíme. Merch, čtyři VIPka a k tomu, jak už jsem říkal, speciální šedá mikina s kapucou a k tomu i baťůžek, takže ty tam můžeš razit a budeš moc vyrazit velmi stylově. Tak prosím tě, úplně nejoblíbenější postava, když vynecháme Harryho Pottera, tak která je tvoje?
1: No moje nejoblíbenější je Dobby.
0: Ano, Dobby je krásný a toho bych chtěl každý mít doma, viď?
1: Určitě.
0: Dobyho. No tak jo, tak si to moc užij, vydrž mi na telefonní lince, ať se ti to líbí a přeju ti hezký zbytek prázdnin a zbytek léta, budeme rádi, když i dál zůstaneš s Evropou 2, jo?
1: Děkuju moc, díky.
0: Ahoj! Dívej Evropy 2.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.
7: Maximum tvý muziky.
8: Evropa 2.
9: Evropa 2.
10: Evropa 2.

0: Páteční 13. hodina je mezi námi, taky Zuzka Kozáková. Ahoj Zuzi.
1: Hezké odpoledne.
0: Máme pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť zasáhnou dnes odpoledne a večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na sobotu také objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Stovky policistů se ve neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli fotbalovému derby mezi Spartou a Slavií. Utkání policie vnímá jako rizikové. Policie v souvislosti se čtvrtečními fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Společně se podíváme za Katkou.
2: Historická lávka v Kinčperku nad Ohří začala sloužit chodcům, zatím jenom v omezeném provozu. Přesto je otevření důležité spojnice přes řeku Ohři pro řadu obyvatel i cyklistů vítaným zkrácením cesty. Katka Podraská, Evropa 2.
1: 4 dny po triumfu Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře začne v neděli v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruská Arina Sabalenková. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D8 ve směru na Ústí, na 79. kilometru máme pneumatiku v pruzích, takže počítejte s tím, že se tu můžete zdržet. V Ostravě v Ruské ulici bourala dodávka s osobním vozem. Nehodu máme v Praze v Jeremenkově ulici a komplikace hlásí i Zlín. V Gahurově ulici bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne v Čechách od západu se zatáhne, na většině území očekáváme přehánky nebo bouřky přicházející do deště, přechodně i vydatnějšího. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme srážky až během pozdějšího večera a v noci na sobotu. Ojediněle i velmi silné bouřky s nárazy větru až 100 km za hodinu. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 28 do 33 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte stále Evropu 2 a slovo si opět bere Pavel Cejnár.
0: Jsme velmi rádi, že posloucháte páteční odpolední Evropu 2. Ode mne do Eči, ale teď BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Hezkej pátek.

Páteční odpolední Evropa 2, tak přidáme na tempo. Teď si dáme Veronu, za chviličku Rasmus. No a 12 minut po 13. Augustínu, všechno nejlepší. Dneska mají svátek, neobvyklé to jméno, ale jsou tací mezi námi. Tak gratulace. Hezký pátek, Evropa 2.

19 minut po 13. hodině, páteční odpolední Evropa 2 a já tady mám jednu šílenost, kterou zažila jistá dáma. Dá se říct až nechutnou zkušenost. Získala právě tady ta paní, zákaznice při návštěvě restaurace někde v Itálii, kam zašla na snídani se svojí maminkou a tetou, jo. Číšník zřejmě považoval tuhletu dámu za příliš vybíravou, chtěla totiž vajíčka, míchaná vajíčka

0: jako víc jako udělaná, propečená a chtěla to bez zeleniny, tak jí prostě považoval, že si moc vybírá, tak připsal proto k objednávce poznámku pro kuchaře, připal ta vejce a naplivej do nich, jo. Tady ten text se objevil na účtence a protože personál zapomněl vymazat tuhle tu větu z toho svého systému a z té účtenky, tak když paní šla platit a dostala účtenku, tak to tam bylo jako napsáno. Takže strhla se obrovská jako mela, tohle to prostě sredila. Číšník říkal, že to je pouze humor mezi ním a tím kuchařem, no dostal hnedka výpověď. No ale šéf restaurace to vzal za svý a dal anketu, protože tady ten mladík u něj pracoval velmi krátce, mladý, neskušený, tak jestli mají rozhodnout jeho zákazníci o tom, jestli nemá dostat druhou šanci. Tak teďka je v průběhu hlasování, jestli k tomu dojde nebo nedojde, tak to už nás možná ani nemusí zajímat, ale chápete to, co se může stát. Pokud vyrazíte třeba o víkendu někam na snídani nebo na jakoukoliv večeři, tak vám přejeme, ať na takovýhleho šílence číšníka rozhodně nenarazíte. Damiano David, Coldplay anebo Post It už za chviličku na Evropě 2. Léto na maximum.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
12: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
13: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
14: To jakoby dojímá.
13: A hvězdná porota.
15: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
13: Superstar. Od 2. září na Nově.
16: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Umírám, celý se klepu a

0: Boosted, Jeronimo a první místo nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Včera byl čtvrtek a byla premiéra. Pokud jste ji nestihli, v neděli si můžete dát repete ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou, ale hlavně zahlasovat. Já už tak učinil. Hlasuje se přes naše stránky Evropa2.cz. No a můžu prozradit, že já jsem hlasoval pro jednu z novinek na tento týden. Je úplně jako geniální. Tak schválně, když se na to podíváte, jestli tipnete, kterou novinku. No, brkněte se na to sami. Kompletní žebříček a hlasování na našich stránkách Evropa2.cz. Bez vás bychom to prostě nedali dohromady. Bear, Black Bear, Annabelle. To se jí rýmuje. Už za chviličku na Evropě 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No, povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Anabel, za chviličku Lorin a taky Poligarant a Milan André. No a já jenom bych chtěl konstatovat, detaily si řekneme ve 14 hodin ve zprávách, že mají se přes Čechy a Moravu přehnat bouřky, silný vítr. Zuzka vám k tomu řekne samozřejmě detailnější informace. Už to začalo řádit, koukal jsem na radar a západ a severozápad, tam už jako prší a postupně to bude jako přicházet a přecházet. Tak jenom bych chtěl říct, že třeba v kině, tam když bude pršet anebo bude nějaká buřina, tam vás to neohrozí, pokud to nevyhodí pojistky, ale většinou mají záložní zdroje. Tak kdybyste chtěli vyrazit do kina, tak mám pro vás tip. A zní takto, Evropa 2, ať se vám to líbí.
1: Evropa 2, action! Novinky v kinech. The world it was
2: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky. So what'd you do before the world ended? Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. But out there, it's kill. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit. What do you expect to find? Something better than this. The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
5: Kdy máme ten abiturientský sraz?
6: Jak máme?
4: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
7: Rozdílné životy.
8: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
7: Společné vzpomínky.
9: Byla přece ve škole pokletně.
10: A ty jsi primář.
7: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v i vysílání.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
11: Evropa 2.

0: Garant, Milan André, All My Life nás přivádí do chvíle, kdy nám odbí právě teď 14. hodina. Je tady pátek, ve vašich uších je Evropa 2. Zuzka Kozáková připravená, pojďme na čerstvé informace pro vás. Jsou tady zprávy Evropa 2.
1: Hezké odpoledne. Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele hasičů se přihlásili 4 uchazeči. Kandidáti absolvovali psychologické posouzení. Nyní budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Zastupuje ho náměstek Petr Ošlejšek. Vlčkův nástupce se měl funkce podle dřívějších informací ministerstva ujmout příští týden v úterý. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Teď už předávám slovo Katce.
2: Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění Boeingu i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude překonán. K růstu přispívá širší nabídka dovolenkových destinací, celoroční spojení se Španělskem i rostoucí obliba menšího letiště mezi cestujícími, nejen z Pardubického kraje. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Kanuista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v Poznaně do finále i na trati 500 metrů. Může tak usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznaně také kanuistka Denisa Řáhová.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Na 6. kilometru se srazil osobní vůz s nákladním. Na dálnici D1 na 72. kilometru ve směru na Prahu máme odstavené vozidlo a další nepojízdný vůz hlásí D48. Na trase Rybí Český Těšín na 26. a 5. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne počítejte v Čechách, že se zatáhne a postupně bude pršet na většině území. Česká srážky na Moravě a ve Slezsku však přijdou až později večera, zejména v noci na sobotu. Jinak se mohou objevit ojediněle velmi silné bouřky s nárazy větru až 100 km za hodinu. Teploty se stále drží většinou v rozmezí od 28 do 33 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 14. opět pokračuje Pavel Cejnář.
0: Jak to tak poslouchám, na některých místech to bude asi velký mazec.
1: Bude.
0: Přiváž, co můžeš. Tak dejte si na to pozor. A k tomu dnešnímu pátečnímu brzkému odpolední taky Alex Warren a nebo Linkin Park. Hezkej, pohodovej pátek s Evropou 2, to jsme my.
3: Evropa 2.

sukni jsou záruka kvality, proto je servírujeme na Evropě 2. Za chviličku Lady Gaga, Fate Magazine, ale tohle už je Bruno Mars. No a za chviličku se podíváme taky tak trošku do budoucnosti. Já osobně se toho bojím. O čem to bude, nechte se překvapit. Tak Bruno, slápni do toho, Evropa 2.

0: Lady Gaga na páteční odpolední Evropě 2, 18 minut po 14. hodině a teď nahlédneme tak trošku do budoucnosti. Čína patří mezi lídry ve vývoji a masové produkci humanoidních robotů a mnohé firmy si tak nenechávají ujít jakoukoliv příležitost předvést ty svoje nejnovější. Zhruba týden nazpátek právě byl takovej obrovský veletrh, no a v centru dění byly firmy, kteří se zaměřují na realisticky vypadající humanoidy, takže oni cílí na to, aby byla co největší podobnost a propojení s lidmi. A nevím, jak to vnímáte vy, ale já se tak trošku jako toho bojím, že bych potkal nějakého svého dvojníka, nebyl by to člověk a byl by to robot. Mimochodem, oni říkají třeba, naši roboti se učí dělat složitější domácí věci jako běžní členové domácnosti. Získávají hlubší pochopení lidského chování. Takže oni už to začínají nějak tak chápat. Jinak prosím vás, abyste měli představu, bylo představováno asi 3000 různých prezentací a byly k vidění například i robotičtí psi, humanoidní tanečníci, barmani a mnoho dalšího. Takže pokud to bude zastávat nějakou jako těžkou práci, tak jsem samozřejmě pro, ale když to tak jako chápete a domýšlíte, tak za pár let někdo opravdu může přijít o práci a tím, že budeme sedět a koukat na ty roboty, jak budou makat, tak podle mě bude platit stále bez práce nejsou koláče. No tak ať si to každý přebere, jak chce. My jsme se shodli tady v rádiu, že se trošku bojíme, máme čeho. Jubel, Artemas anebo Palais Royal už za chviličku na Evropě 2. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volkra tří fajde.
4: Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.

0: Imagine Dragons.
1: Jo, dobré ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musí prolat krám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Díky moc a užijte si to.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Měli jste byl fajn.
13: V 16 se všechno láme.
12: Je to jiný než s holkou.
13: První vztahy. První rozhodnutí.
14: Říkal jsi, že má holku?
15: Jo.
13: A snaha zapadnout.
12: To je Matyáš.
13: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
15: Je Radek doma?
16: Toho ti nic není.
13: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v iVysílání.
2: Zpátky k muzice.

Tak za chviličku Michael Schulte, taky Ellie a Car Sleepers, anebo Lost Frequencies z Maxima Muziky Evropy 2. 14 hodin 30 a půl minuty k tomu. To znamená, že ta pracovní doba mnohým se začíná chýlit do svého finále. Někdo plánujete nějakou třeba nějakou procházku nebo třeba nějakou grilovačku, někdo půjdete za kulturou. No a když jsme u té kultury, tak pokud zítra nebudete moc nikam vyjít, protože budou různý closing party, zavírací party, prázdninový a tak podobně, openery, nemá zas tak bejt jako špatný počasí, ta bouřka by se měla přehnat přes dne, jako z dnešního večera na zítra, ale zítra by mělo bejt na mnohých místech opravdu hezky, tak myslete na to, že pro vás máme sobotní den z extravaganzu. Ta stejně jako každý týden začíná ve 22 hodin. No a vy se můžete těšit na našeho rezidentního DJ Michaela C, který mě říkal, že má připravený dva sety. Do zítřka to ještě doladí, vyhladí a vy se můžete těšit na takový velký interprety, jako je třeba Zara Larsson. Všechno v tanečních remixech.

0: trošku naladit si sobotní Dance Extravaganzu, která je jedinečná taneční party na Evropě 2, začíná přesně ve 22 hodin. Jste zváni.
1: Letní vibe Evropy 2. Maximum muziky. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Ladiva z pondělní, ne pondělní, páteční, vidíte to, pondělí až za dlouho. Tak teď se mi to úplně zvrhlo tady. A až teď, teďka k vám můžu mluvit. No chápete to? To je pátek a je potřeba už odsud odejít, viď?
1: Pájo, já to chápu. Já jsem takhle ve středu lidi vítala na víkend.
0: No, je to tak. Prostě pondělí bude až za víkend, který je před náma. Je to poslední prázdninový víkend, nebo až za víkend, až po víkendu.
1: Teď jsem se ztratila úplně.
0: Až po víkendu a myslím si, že ten víkend by mohl být jako velmi hezký, že jo? Z důvodu toho, že počasí nebude vůbec špatný, teďka se přeženou ty bouřky, no a potom prej to má být úplně vymazlený.
1: Já jsem si myslela, že řekne, že víkend bude skvělý z důvodu, že tady bude Katka Hašková, ale dobře.
0: No ty jsi tady dneska, ale.
1: Jsem tady pořád, no.
0: No vidíš to, to je správný.
1: Ale ty jsi tady taky často.
0: No tak, já jsem workoholik, mě to nevadí.
1: Aha, Zuzka se hlásí,
0: ano,
1: často,
0: Zuzko?
1: No někdo tady musí být.
0: Ano, přesně tak. No? Já to tady opouštím a nechávám tady dvě nádherné ženy, které tady budou až dnes do 18. hodiny.
1: Tak ty jsi to vylepšil, Pájo.
0: Viď?
1: Ty no to je umíš. To pravda, ano.
0: A to jsem chtěl říct, že nic od vás nepotřebuju.
1: Až potom.
0: No tak mějte se hezky, přeju vám krásný pátek. Holky, ať vám to swinguje a já se těším v pondělí.
1: Děkujem.
0: Lehce před 11. hodinou, naschledanou. Tvý léto na maximum. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muzy.

0: Ladíte Evropu 2, bylo 15 hodin, Zuzka Kozáková už je vedle mě a to znamená, že jsou tady zprávy. Dobré odpoledne. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlasí ani odborníci. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na nichž se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. Mělo zde docházet k omezování konkurence. Přijímání žádostí začne 15. října. K dispozici je až do vyčerpání v přepočtu 720 milionů korun. Teď už se nám hlásí Katka.
1: Sázením vzrostlých jilmů včera dopoledne vyvrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí. Zásadně taky sklidnit provoz uzavřením průjezdu pro osobní dopravu v západní části náměstí, kde byla plocha vyrovnaná do jedné úrovně. Katka Podraská, Evropa 2.
0: Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávy. Červeno-bílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat. Utkání je na programu v neděli od 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Vážná nehoda je aktuálně na dálnici D2 na 6. kilometru ve směru na Brno. Osobní auto narazilo do nákladního. Odklon dopravy je veden přes exit na 11. kilometru u Blučiny. Na dálnici D1 opatrně ve směru na Brno na 182. kilometru, kde se srazila dodávka s nákladním vozem. Nehodu hlásí i D6 ve směru na Karlovy Vary na 33.5. kilometru a na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha na 59. kilometru se srazily dva vozy.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně v Čechách zataženo, postupně na většině území počítejte s přeháňkami, ale i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme četnější srážky až během pozdního večera a hlavně v noci na sobotu. Teploty se aktuálně drží do 33 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 5 minut po 15. Už taky s Katkou Haškovou. No a my se společně podíváme na to, proč se generace Z inspiruje mileniály a co znamená Y2K.
2: Evropa 2.
3: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

La, Naughty Boy a Sam Smith na Evropě 2. Krásné páteční odpoledne. Já jsem vám slíbila, že vám prozradím význam jedné tajemné zkratky, ale možná samozřejmě pro někoho z vás to žádná tajemná zkratka není a říkáte si, kde jsem žila, jestli někde v jeskyni. Já jsem na to dneska narazila poprvé, nestydím se za to, doufám, že nejsem sama. Y2K nebo W2K. Co to znamená? Znamená to vlastně year 2000, neboli rok 2000 a označuje se tím vlastně přelom stylu, nebo styl přelomu 90. a 0. let. To znamená, řekněme, období 98 až 2005. Jo, pokud si pod tím nepředstavujete pořád nic konkrétního, tak vám poradím Britney Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera, takže bokovky, ze kterých kouká ze předu břicho, ze zadu tanga, jo, mini sukně, vrstvení tílek, jo, různé lesklé materiály, malé kabelky pod paží, taková ta kabelka, do které nedáte nic, ničemu se vám nehodí, je na takovém řetízku, to je přesně ono, obří barevné sluneční brýle, motýlci, kamínky úplně na všem, tetování nad zadkem a tak dál. Nejsou to samozřejmě jenom hadry, jsou to taky V-čkový telefony, Nokia 3310, vyzváněcí melodie, přívěsky na mobil, Tamagotchi, normálně Tamagotchi bylo rehabilitováno. To moje

0: mrtvé teda ne, ale ty ostatní asi jo. iPody, diskmeny, že jo, sluchátka na drátku, což mimochodem mezi náma je docela praktická věc, nebo třeba malé digitální foťáky, ze kterých máte na každé fotce buď ty červené brýle, anebo takový ten vypálený obličej od blesku, no. No a přesně tady ta estetika je teď zase populární. Pro nás starší je to taková vzpomínka na mládí, pro mladou generaci je to regulární retro, ale to retro frčí, což teda mě napadá, jak moc staří jsme my, co jsme se narodili v, řekněme, 80. 90. letech, že pro mladou generaci jsme retro. No. Každopádně, pokud doma máte pořád digitální foťák, véčkovou Motorola nebo kabelku, kterou jste si koupili v roce 2003, tak já vám gratuluju. Vy jste vlastně nezanedbali úklid, vy jste si budovali archiv W2K.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
11: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
12: To jakoby dojímá.
11: A hvězdná porota.
13: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
11: Superstar. Od 2. září na Nově.
14: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Billie Eilish na Evropě 2. Krásné dobré páteční odpoledne, posloucháte Evropu 2. A já vás musím seznámit s jedním fakt bizarním experimentem. A ve Švýcarsku zkoumali kvalitu půdy. Víte jak? Projekt se jmenoval Proof by Underpants a zapojilo se do něj 1000 dobrovolníků z celého Švýcarska. A ti zhruba na tisícovce různých míst zakopali přes 2000 bavlněných kalhotek a trenek. Prostě jenom spodňáry zakopali do země. A protože věci evidentně nechtěli sázet všechno jenom na spodní prádlo, přidali k tomu ještě 12 000 čajových sáčků. Princip byl jednoduchý. Bavlnu v zemi postupně rozkládají bakterie, houby a další půdní organismy. Takže čím míň z kalhotek po nějaké době zbyde, tím větší biologický život tam dole probíhá. A ten rozdíl byl opravdu vidět. Po jednom měsíci bylo v průměru rozloženo asi 10% spodního prádla. Po dvou měsících už zhruba polovina. No a teď to nejzajímavější. Největší apetit na spodní prádlo měla půda v soukromých zahradách. Tam se bavlna rozkládala nejrychleji a nejméně aktivní byla naopak půda pod trávníky, pole a louky. Ty skončily někde mezi tím, jo. Takže vidíte to, tam, kde se to vyčerpává, tak tam ani bakterie nedoste. Teda nedoste, nežije. Ukázalo se totiž, že pro život v půdě je hodně důležité, jak s ní zacházíme. Pomáhá třeba kompost, střídání plodin, nebo to, když půda nezůstává úplně holá. No a hlavně to nebyla žádná malá školní legrace. Díky dobrovolníkům vznikl jeden z nejrozsáhlejších souborů dat o životě v půdě ve Švýcarsku. A asi 240 lidí, kteří se do experimentu zapojili, jsou dokonce uvedeni jako spoluautoři vědecké studie. Vědci teď navrhují, že by podobný underwear index mohl použít, že by se mohl používat jako jednoduchý způsob, jak lidem ukázat, jak živá jejich půda je, takže jestli máte zahradu, můžete si teoreticky udělat vědecký experiment, stačí zakopat kalhotky nebo bavlněné trenky, za dva měsíce je vytáhnete, podíváte se, co z toho zbylo. A pokud nezbyde vůbec nic, tak je to ideální, tak buď máte skvělou půdu, anebo uchylného souseda, hezký den.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fonseca. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
9: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
12: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Stělesnění léta, Miraj a malinový sirup, sirup na vlnách Evropy 2. Krásné dobré odpoledne, už jsme se tady bavili o zakopávání spodního prádla, že ti můžete zjistit, jaká je kvalita půdy. A teď tady mám další bizarní zprávu. Australští vědci vyrábějí z obřích švábů malé záchranáře, kyborgy. Na záda jim dávají elektroniku, kameru a dokonce miniaturní zařízení, které by jednou mohlo podat lék člověku uvězněnému třeba pod troskami. Ovládají je na dálku a cílem je poslat je tam, kam se člověk ani klasický robot nedostane. Výzkumníci mluví do budoucna dokonce o celých rojích, kde by každý šváb měl jiný úkol. Reálné nasazení odhadují při dostatečném vývoji na 5 až 10 let. Jo. Vědci sledovali taky pohyb 4,5 tisíce zvířat a 37 druhů a zjistili, že jejich chování výrazně mění už samotná fyzická přítomnost lidí, nejen silnice a města. V Laosu zase začali biologové zkoumat tajemné 2000 let staré obří kamenné nádoby jako malé ekosystémy, které se vyvíjely po tisíciletí. A ve Wisconsinu teď virálně letí záběry extrémně vzácného albínského jelena, přičemž odhady asi jeden albín na 30 tisíc narozených jelenů bylo ocasích. No, tak doufám, že vás tenhle průřez zajímavostmi bavil a ještě se uslyšíme. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
3: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: Ten nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Hoří elektromobily, ušetříte s nimi a kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
1: Držíme ti flek i v táboře. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Coldplay na Evropě 2. Krásné dobré odpoledne, ladíte Evropu 2. Bylo 16 hodin, Zuzka Kozáková má zprávy. Dobré odpoledne. Nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť zasáhnou dnes odpoledne a večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na sobotu také objeví silné bouřky s přívalovým deštěm. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Stovky policistů se v neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli fotbalovému derby mezi Spartou a Slavií. Utkání policie vnímá jako rizikové. Policie v souvislosti se čtvrtečními fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Společně se podíváme za Katkou.
1: Historická lávka v Kinšperku nad Ohří začala sloužit chodcům, zatím jenom v omezeném provozu. Přesto je otevření důležité spojnice přes řeku Ohři pro řadu obyvatel i cyklistů vítaným zkrácením cesty. Katka Podraská, Evropa 2.
0: 4 dny po triumfu Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře začne v neděli v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruská Arina Sabalenková. Finálové duely jsou pak na programu 12. a 13. září.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D2 pozor na trase Lanžhot Brno. Záchranné složky zasahují na 6. kilometru u nehody osobního vozu s nákladním. Na D1 pozor ve směru na Prahu. Na 22.5. kilometru se srazily dva vozy. V Praze opatrně ve Vilzonově ulici, kde se bouralo, a s nehodou počítejte i v Trutnově v Náchodské.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně většinou zataženo, počítejte postupně s deštěm či přeháňkami, taky silnými bouřkami. Teploty se drží do 33 stupňů Celsia. Zítra ráno bude na severovýchodě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, v průběhu dne pak na většině území Česka bude převládat polojasná až oblačná obloha. Nejvyšší denní teploty pak očekáváme v rozmezí od 22 do 27 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a slovo opět bere Katka Hašková. Dnes je 28. srpna a to je důležité hned ze tří důvodů. Z jakých, tak to vám řeknu už za chvíli, máte se na co těšit.
2: Evropa 2.
3: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

Ladíte maximum muziky Evropy 2, to byl Martin Garrix Animals, což se krásně hodí, protože dnes je Rainbow Bridge Remembrance Day, což je vlastně den vzpomínky na duhový most. Pokud nevíte, co je duhový most, tak je to představa, že zvíře po smrti odejde na krásné místo, kde je zase zdravé, běhá po loukách a čeká na svého člověka. Až jednou přijde i on, znovu se setkají a přes duhový most pokračují společně. Takže je to vlastně den, kdy lidé vzpomínají na domácí mazlíčky, kteří už zemřeli. No a původ té představy je možná ještě zajímavější. V roce 1959 zemřel 19-leté skotce Edně Klein Reky, její milovaný labrador Major.

0: nějakou vzpomínkou nebo příběhem. No, takže pokud i vy máte nějakého mazlíčka, který na vás čeká u toho duhového mostu, tak si na něj dneska určitě vzpomeňte, i když nepochybuju o tom, že na něj myslíte mnohem častěji. A díky, že ladíte Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: No tak pojď zapel!
9: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
8: Tak dobře.
9: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
10: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
9: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
16: To jako mi dojímá.
15: A hvězdná porota.
17: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
15: Superstar. Od 2. září na Nově.
18: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Olivia Rodrigo, Good For You na Evropě 2. Krásné dobré odpoledne, máme tady pátek, takže víkend už klepe na dveře a já se musím přiznat, že já miluju citáty. A jsou lidi, od kterých ta některá životní moudra zní jako spíš takové jako naučené fráze. Ale pak byla Dolly Parton a u ní člověk tak nějak věřil, že si to opravdu odžila. Ostatně sama říkala třeba, zjistěte, kým jste a buďte taková schválně. Což je podle mě úplně super rada od ženy, která prostě celý život vypadala přesně tak, jak sama chtěla. Obří blond vlasy, dlouhé nehty, kamínky, podpatky. A když ji někdo naznačoval, že už je toho trošičku moc, tak ona většinou ještě přidala. A podobně přistupovala i k tomu, co člověk zvládne. Říkala, nebudu se omezovat jenom proto, že ostatní nechtějí přijmout fakt, že zvládnu víc než jednu věc. A že jich zvládla zpěvačka, skladatelka, herečka, podnikatelka, filantropka. A mimochodem její program Imagination Library rozdal dětem po celém světě stovky milionů knih. No ale úplně asi nejradši mám její jednoduchou větu. Když potkáte někoho bez úsměvu, dejte mu ten svůj. A pak ještě teda jednu, která je možná úplně nejlepší ze všech. Nebuďte tak zaneprázdnění vyděláváním na živobytí, že zapomenete opravdu žít. No a to je prostě fakt věta, kterou by bylo dobré si připomínat pokaždé, když, nevím, odpovídáme na pracovní e-mail v 10 večer. Prostě Dolly Parton měla talent říkat poměrně obyčejné věci tak, že nezněly úplně obyčejně a možná proto, že se podle nich sama řídila. Takže dnešní malá dávka Dolly Parton. Zjistěte, kdo jste, nestýjte se za to, co všechno umíte a občas někomu věnujte úsměv a hlavně se při tom všem snažte nezapomenout žít.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Magdan a Raymond. Magdan a Raymond. Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Očních klinik Gemini.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talks.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
9: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasát Piggy.
10: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Ladíte páteční maximum muziky, no a protože je tady skoro víkend a dnes je Národní den červeného vína, tak si dáme takový malý vinný zeměpis, zeměpisný kvíz, jsem chtěla říct. Schválně, který národ podle vás vypije nejvíc vína na člověka? Co typujete? Francouzi, Italové, Španělé? Tak ani jedno. Z velkých vinařských zemí totiž vedou Portugalci. Na jednoho člověka staršího 15 let tam připadá zhruba 61 litrů vína ročně. To je přes 80 klasických lahví. Itálie je na nějakých 43 litrech, Francie 42, Španělsko 24, takže Portugalec v průměru vypije víc než dvojnásobek toho, co Španěl, no a přitom žijou vedle sebe. Že jo. No, když to ale nepočítáme na hlavu a vezmeme celou zemi, tak největší vinařský národ světa překvapivě nejsou Francouzi ani Italové, ale nejvíc vína celkově vypijí Američané. V roce 2024 to bylo přes 3,3 miliardy litrů a Francie měla jenom asi 2,3 miliardy. No a teď přímo k tomu červenému, možná bychom čekali, že když je dnes jeho svátek, tak červené bude králem vín, ale ono není. Sesadilo ho samozřejmě víno bílé a velký podíl na tom má hlavně obrovský boom šumivých vín, že jo, třeba prosečko. No a ještě jeden paradox. Představte si, že Francie dnes vyrábí zhruba o polovinu méně červeného vína než na začátku století. Naopak jeho produkce dlouhodobě roste třeba v Chile, Argentině, Austrálii nebo Jižní Africe. A mezi 10 zeměmi, kde má červené víno největší podíl na výrobě, je dokonce 7 mimo Evropu. No, tak prostě asi to mimoevropské sluníčko tomu červenému vínu sedí líp. No a poslední číslo na dnešní přípitek. Celý svět vypije za rok přes 21 miliard litrů vína, což zní jako hodně, ale za poslední roky ta produkce docela, nebo respektive spotřeba docela klesá a vinařský svět hodně řeší, jak nás přesvědčit, abychom pili dál. No, každopádně na zdraví, statisticky, samozřejmě. A dejte si dneska červené víno, když je ten jeho svátek.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Evropa 2.

0: Linkin Park, bylo 17 hodin, ladíte Evropu 2, no a poslední hodina Maxima muziky je před námi, ale ještě předtím zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele hasičů se přihlásili 4 uchazeči. Kandidáti absolvovali psychologické posouzení. Nyní budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Zastupuje ho náměstek Petr Ošlejšek. Vlčku v nástupce se měl funkce podle dřívějších informací ministerstva ujmout příští týden v úterý. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Teď už předávám slovo Katce.
2: Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění Boeingu i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude překonán. K růstu přispívá širší nabídka dovolenkových destinací, celoroční spojení se Španělskem i rostoucí obliba menšího letiště mezi cestujícími, nejen z pardubického kraje. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v Poznaně do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznaně také kanoistka Denisa Řáhová.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 204. kilometru se došetřuje nehoda 2 vozů. V Prostějově na Hlaváčkově náměstí se došetřuje nehoda a komplikace jsou aktuálně i v Praze ve spojovací. Srazily se tu 2 vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou zataženou, počítejte postupně s deštěm či přehánkami, teploty nepřekračují 33 stupňů. Na severovýchodě bude zítra zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, jinak v průběhu dne na většině území Česka bude polojasno až oblačno. Na teploměrech naměříme od 22 do 27 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a slovo si opět bere Katka Hašková.
0: Ano, je to tak a my si teď zodpovíme už za chvíli otázku, proč jsou vosy teď na konci léta tak strašně otravné, a budeme mít jasno.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: že vosy jsou nějaké agresivnější. Já mám prostě pocit poslední dny, že těm vosám úplně přeskočilo, jako celé léto jsem o nich skoro nevěděla. A teď na konci srpna si venku nemůžete dát ani, nevím, limonádu, zmrzku nebo pivo, aniž byste to museli přiklopit pod tátkem. No ale já jsem se začala jako zajímat o to, proč tomu tak je, že to není, že by se najednou zvýšila jejich agresivita, jim se vlastně mění život, protože většinu léta vosí dělnice loví hmyz a nosí ho larvám v hnízdě a ty larvy jim za odměnu produkují takovou sladkou tekutinu, takže vosy mají vlastně vlastní zdroj cukru přímo doma a vůbec je nezajímá vaše pití. Jenomže ke konci léta je těch larev v hnízdě čím dál míň, tím pádem ubývá i jejich sladké odměny a vosy si musí začít cukr dělat jinde. Jo, musí si ho začít hledat sami, takže oni mají vlastně normální absťák, prostě vosy závislé na cukru hledají cukr. No a kde ho najdou nejrychleji? Samozřejmě u nás, v naší zmrzlině, v naší limonádě, ovoci, sladkém pití. Takže když vosa kolem půl hodiny klouží kolem vaší skleničky, tak ona vás nechce napadnout. Ona chce jenom ten cukr, protože cukr je taky droga, to víme. No a mimochodem mávání vůbec není nejlepší strategie, protože vosu můžou ty prudké pohyby vnímat, ty vosy to vnímají jako ohrožení a začnou vypouštět poplašné feromony, které přilákají další vosy. Takže jako nejhorší je jí plácnout a nedej bože rozmáznout, tak to tam máte prostě všechny závislé vosy najednou na jednom místě. Nicméně dobrá zpráva je, že už to pomalu končí. No. My máme pocit, že vosy jsou v srpnu na vrcholu sil, ale ve skutečnosti jsou to chudinky a jejich svět se právě rozpadá, bohužel, nad naší limonádou.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondy, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 17 hodin 30 minut vyladíte Evropu 2 a my se podíváme do Asie, protože Japonsku se prý říká země ne. Ne, že by tam bylo všechno zakázané, ale prostě spousta věcí se tam nedělá a je to ale spíš ze slušnosti. Třeba ne dýškům. V restauraci si většinou nedávají, protože normální nebo dobrá obsluha je bere jako normální součást té služby, ne něco, za co byste měli ještě extra platit. Když necháte peníze na stole, tak obsluha si může klidně myslet, že jste je tam zapomněli. Ne telefonování ve vlaku. Jako mobil můžete používat, psát, koukat, ale nemůžete nahlas telefonovat. Nebo můžete, ale nenosí se to. Cílem je, aby cesta byla pokud možno tichá a člověk nerušil celý vagón svým hovorem a svými problémy. Nech jídlu za chůze, což taky není plošný zákaz, ale na řadě míst se to bere jako neslušné, že byste se měli spíš zastavit a to jídlo v klidu sníst a pak teprve pokračovat, aby vám to neupadávalo za cesty. Prostě žádná bageta v jedné ruce a sprint přes půl města. A mně vlastně přijde hezké, že všechna tahle japonská ne vlastně míří k jednomu jedinému pravidlu. Neobtěžovat ostatní. Jo, nebo tak mi to aspoň přijde, protože Japonsko určitě není země zákazu, spíš země, kde se tak trochu víc přemýšlí nad tím, jestli vy svým chováním nelezete někomu na nervy. A tady to pravidlo by se podle mě docela hodilo i mimo Japonsko.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte.

0: Sarah C a Martin Harrych a Evropa 2 a taky Ondra Urban, který právě objevil moje voňavkové testry.
1: Já jsem se tady posadil, hezký podvečer, a je tady taková ta bublinková folie a v ní je 1, 2, 3, 4, 5 malých voňavek a všichni jsou pojmenované. Tady je třeba Panama,
0: ano.
1: Evie, Mendoza, Sober. No.
0: To je jedna značka, která pojmenovává parfémy podle měst a právě Mendoza je argentinské město, ze kterého pochází můj nejoblíbenější argentinský rugbysta Rodrigo Isgro a já jsem si to potřebovala ovonět, jak to voní, protože je to právě Mendoza a když už jsem si to objednávala, tak jsem si přiobjednala i jiné země, abych zjistila, jak voní.
1: To se dá objednat, takové malé testry? Je to zadarmo?
0: Ne.
1: Není to zadarmo.
0: Nebo takhle, někde možná, když bys zašel do nějakého obchodu, tak někde ty testy zdarma dávají, ale podle mě přišli na to, že lidi jsou ochotní za to zaplatit.
1: Aha.
0: A takže ne, zadarmo to není, ale ten malej pátej zadarmo byl. Čtyři jsem zaplatila, pátej ne.
1: Jo, ten ani tady není antinomie, nebo co?
0: No, to
1: ani
0: má tak divný název, že musel být zadarmo.
1: No
0: chápeš?
1: Tak ty budeš mít voňavý víkend. Tolik voňavek.
0: Já tady mám voňavý týden, my tady se Zuzkou si vždycky jako vyměňujeme zážitky a tak, no. Ale ty mi řekni, kde máš parťáka. Kde je Peťánek?
1: Peťánek onemocněl.
0: Ne, rýmička.
1: Volal mi asi ve 4 hodiny, že má asi střevní chřipku. To víš, on se vrátil z dovolené z Turecka a ty jsi tady trefně poznamenala, že to je ta turecká pomsta.
0: Pomsta, no. Tak všichni znají faraonovu pomstu a já teda neznám moc Turku, takže jsem tam nemohla doplnit toho faraona. Jak se říká vládce Turecka?
1: Erdogan. Erdoganova pomsta.
0: Takže máme jasno, Pétě má Erdoganovu pomstu a myslím, že to byla taky trošku Urbanova pomsta, tahle poznámka. Takže, hele, já se loučím zítra od 7 zase Maximum muziky a teď už Ondra Urban.
1: Ahoj.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Za pár vteřin bude 18 hodin, posloucháte Evropu 2, Zuzka Kozáková připravená, tady jsou dnešní poslední zprávy.
1: Dobrý podvečer. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlasí ani odborníci. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na nichž se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. Mělo zde docházet k omezování konkurence. Přijímání žádostí začne 15. října. K dispozici je až do vyčerpání v přepočtu 720 milionů korun. Teď už se nám hlásí Katka.
2: Sázením vzrostlých jilmů včera dopoledne vyvrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí. Zásadně taky sklidnit provoz uzavřením průjezdu pro osobní dopravu v západní části náměstí, kde byla plocha vyrovnaná do jedné úrovně. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Červeno-bílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat. Utkání je na programu v neděli od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 opatrně nabourané vozidlo, které je na 61. kilometru na trase Jaroměř-Praha. V Praze pozor na dvou místech, Vilzonova ulice a Utopíren, v obou případech se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i na Sokolovsku na vjezdu do obce Dolní Nivy. Aktuálně se tady jezdí k Vadlově.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou zataženou, počítejte s deštěm či přeháňkami, teploty nepřekračují 33 stupňů Celsia. Zítra ráno bude hlavně na severovýchodě zataženo s doznívajícím deštěm či přeháňkami. V průběhu dne pak bude na většině území Česka polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty očekáváme v rozmezí od 22 do 27 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a právě teď už startuje Večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: No a navíc je to páteční Večer na maximum. Moment, na který většina z vás čekala, je tady. Víkend před námi. My jsme rádi, že ho startujete s Evropou 2.
3: Evropa 2.

6 hodin 6 minut, tradiční čas, kdy na Evropě 2 startujeme večer na maximum. Je to páteční večer na maximum před víkendem, který není jen tak obyčejný. Před námi je poslední srpnový, poslední prázdninový víkend. Zní to na jednu stranu trochu smutně, ale je to dobrá zpráva v tom smyslu, že pořád máme léto, to počasí by nemělo být až tak špatné, tak bude prostor si to poslední prázdninové volníčko hezky užít. Jestli máte vlastně nějaký nápad, jak ještě využít ten poslední volný čas. Co ještě stihnout během prázdnin, tak i o tom můžeme pokecat. 257-400-888 až do 20 hodin můžete volat, jednak si můžeme popovídat, ale zároveň můžete vybírat songy na přání. Bude taky song za trest, no a nebude chybět ani Petr Švancara. Já pro něho dneska mám připravený dnešní krásný mezinárodní den. Myslím si, že ho potěší. Tak za chvilku si dáme rubriku Žádný švanci na Evropě 2.

0: Zimní švanci na Evropě 2.
1: Je tady pátek, Evropa 2, večer na maximum a švanci ve studiu.
2: Zdravím všechny a hlavně vy, co budete někam cestovat na dovolenou. Pátek, sobota, neděla. Jo?
1: No a můžete si sebou na cestu zabalit červené víno, protože dneska 28. slavíme Mezinárodní den červeného vína.
2: Miluju červený víno. Úplně fakt miluju, mám svou oblíbenou značku. Trošku jsem zjistil, že když toho dám víc, tak mě lehce pak pobolívá hlava. Ale jinak miluju červený víno, mám prostě strašně rád. Akorát je blbý, když si dáváš červený víno, i doporučuju černou košilu nebo černý tričko.
3: Jo, jasně, jasně.
1: Dobrá praktická
2: rada. Chceš nebo nechceš, vypadáš pak, jak kdyby jsi měl krámy.
3: Ale vy jako... jo, takhle.
0: Večer na maximum.

0: I na Moravu zdravíme ze studia Evropy 2, jsme rádi, že posloucháte. No a připomínám telefonní číslo 257 400888. Teď můžete volat a vybírat songy na přání, ať už z Moravy, z Čech, ze Slezska, nebo tento týden nám dokonce volal jeden posluchač i z Chorvatska, z Jachty, čili kdekoliv posloucháte Evropu 2, tak můžete volat. Už tady někoho máme. Haló, kdo tam?
1: Ahoj, tady Tonda.
0: Nazdar Tondo, co ti můžem zahrát?
1: Máte tam něco od skupiny Valda Gang?
0: Bald Gang, mrknu na to a mezi tím klidně pro koho to bude, povídej.
1: Asi pro všechny, co teď jezdí na poli.
0: To si i ty asi teda. Kombajn nebo traktor nebo co?
1: Traktor.
0: Traktor. No tak to bych tematicky zahrál písničku Spím v obilí od Valda Gangu, co?
1: Jestli tam máte na jednu noc, když tak.
0: Tak to nemáme, čověče.
1: Tak asi ještě tak, já to spím a pobylí.
0: Dobře, dobře. No a ještě mi řekni teda, voláš z Moravy nebo z Čech?
1: Z jižního Česka.
0: Jižní Čechy, i tam je hezky. Tak zdravíme, ať to jezdí na poli a hlavně, ať nezmokneš. Prší už u vás nebo ještě ne?
1: Zatím ne.
0: Zatím ne, tak to je dobře. Měj se hezky, krásný víkend. Valda Gang hraje pro tebe. Ahoj.
1: Čau.
2: Frekvence 1 vám přináší nový...
0: No, i takové věci tady máme. Valda Gang na Evropě 2.

0: Válda Gang na Evropě 2. I takhle hrajeme muziku, když hudbu diktujete vy. Za chvilku znovu můžete volat 257 400888. Pokud třeba sedíte v autě a jedete ještě na poslední letní víkend, třeba do přírody, nějaký výlet, tak bacha na cikády, i když tady v České republice jich až tolik nemáme. Ale pozor si dávejte, protože můžete dopadnout jako jeden mladík v Číně. Ten vyrazil do přírody kempovat, aby si odpočinul od toho ruchu velkoměsta, jenomže až takový odpočinek tam nenašel. Byly tam totiž právě zmiňované cikády, které řvaly a řvaly 4 hodiny v kuse. A potom, když teda utichli, tak chlapec zjistil, že špatně slyší. Že třeba neslyší vysoké tóny, třeba když mu v telefonu přijde zpráva, no tak to pípnutí vůbec neslyšel. Tak vyrazil z přírody zase do velkoměsta, do nemocnice, vyhledal lékařskou pomoc, kde ho naštěstí ošetřili a poškození sluchu nebylo trvalé. Dobře to dopadlo. Ale říkáte si, jak cikády mohou poškodit sluch? Je tady vysvětlení od doktora. Jedna cikáda vydává zvuk o hlasitosti kolem 70 decibelů. To je víceméně neškodné. Ale když jich spustí velké množství najednou, dostává se hluk na hladinu 85 decibelů. A to je už hodnota, při níž může dojít i k trvalému poškození sluchu. Tak to vidíte, ty cikády. Zlatý chrápání.
1: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
2: Ale ty máš podpěco. Jak na tom světě můžeš vůbec být?
3: Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Není odpoledne jako odpoledne.
4: No, ale... Dneška jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
5: Teď to nakopnem.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
5: Posloucháte. Show. Já mluvím.
4: A já to chtěl říct dřív.
3: Odpolední show s Tomášem.
4: Zástira, zástira, ty jsi ale sexy říkal, jo.
3: A Zorkou.
5: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
3: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
4: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Zpátky k muzice.

0: Hezký večer vám přeje Evropa 2, večer na maximum a moc rád vám to popřeju také takhle osobně nebo alespoň přes telefon 257 400888. Znovu můžete volat, diktovat, vybírat něco, co máte rádi. Kdo se dovolal?
1: Nazdar, nazdar, tady Honza ze Znojma.
0: Nazdar, nazdar, Honzo ze Znojma, zdravíme jich Moravy. Prší už u vás?
1: Ne, u nás je krásně, my grillujeme, chlapi.
0: Je, tak to je nádhera, co máte na grilu?
1: Ale byly tam nějaké panenky se slaninou, nějaký kolena, bylo to hodně.
0: Strašný dobroty, tak lehce závidíme, utřeme slinu a k tomu něco zahrajeme, co to bude?
1: Jestli bych mohl pistát si od Kalina třeba.
0: Samozřejmě, máme a budeme někoho pozdravovat ze Znojma?
1: Budem pozdravit všechny, co poslouchají, moji ženskou, která se k vám dovolala včera předevčírem. Mm-hmm. A děcka tady, co máme, tak všechny to poslouchají a vás.
0: Takže vyhrajete tu hru, volá celá rodina.
1: No, dá se to tak říct.
0: A my jsme rádi, že voláte. Tak zase příště, měj se hezky, ahoj.
1: Jasně, mějte se, ahoj.
0: Čau. Večer na maxi.

0: Tady je Evropa 2, páteční večer na Maximum. No, prázdniny už se blíží do velkého finále, vlastně jsou v podstatě za námi a určitě přinesly hezké zážitky, ale mohou přinést i velká dramata, kdy se stane nějaké neštěstí třeba na koupališti. A o jednom takovém dramatu dneska na Facebooku informoval taky záchranný systém Jihomoravského kraje. Stalo se to na začátku srpna na velkém brněnském koupališti a píšou tady tohle. A myslím si, že to je neuvěřitelný příběh, který by mohl zaznít i v éteru Evropy 2. Jo? Proto to právě teď čtu. Začátek srpna, velké brněnské koupaliště. Naši operátoři přijali telefonát s prosbou o pomoc v souvislosti s tonutím dítěte. Na místo vyrazil lékařský i záchranářský tým. Děvčátko předškolního věku mělo velké štěstí, protože na místě byla lékařka z dětské nemocnice v Brně, toho času se dvěma dcerkami na rodičovské dovolené. A citujeme paní doktorku, která tam byla s dvěma dětmi, říkala, vlastně jsem ten den na koupaliště vůbec nechtěla jít. Vůbec jsem tam nechtěla jít. Paní sousedka mě sice přemluvila, tak jsem teda šla, ale hnedka po obědě jsem chtěla jít domů. Jenomže dcerka mě znovu přemluvila, aby jsme aspoň ještě jednou šli k tobogánu. No a právě tam se to stalo, u toho tobogánu. Vypráví paní Tereza, tedy lékařka. Podle toho, co si pamatuje, našla holčičku pod vodou náhodná plavkyně. Na pomoc potom přispěchali samozřejmě plavčíci, ale paní doktorka i hned zahájila resuscitaci úvodními vdechy a začala stlačovat hrudník malé holčičky. Po chvíli se jí podařilo obnovit krevní oběh a děvčátko začalo dýchat. To už na místo přijížděly posádky záchranného systému. Malou pacientku zkontrolovali, už byla při vědomí a normálně dýchala. Doktorka, která byla šťastnou náhodou na místě, odvedla naprosto skvělou práci a patří velký dík. Neuvěřitelná náhoda. Teresa, paní doktorka, nechtěla na to koupaliště jít, pak chtěla odejít dřív, ale i přesto tam zůstala. A osud tomu chtěl, že nakonec moc pomohla malé holčičce. Tak paní doktorku Terezu zdravíme a smekáme klobouk i tady od nás z Evropy 2.
1: Večer na Maximum. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Aleso a One Republic.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90 a Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
7: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
12: Ježíš, mě tam skočila nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
13: A bobinka tady vedle mě nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
12: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
14: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Vždycky to byla moje show.
15: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
16: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
15: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

Ladíte Evropu 2 večer na maximum a protože se blíží 6:45, tak se blíží taky song za trest. Naposledy v tomto týdnu si můžete postěžovat na někoho, kdo vás naštval a můžete ho potrestat. My rádi říkáme, že je dobré do víkendu jít s čistou hlavou, proto je tady právě tato rubrika, ve které si můžete postěžovat. Tak jestli máte cokoliv, co byste nám chtěli sdělit, pojďte do toho, berte telefon, vytáčejte 257 400888 a nechte někomu zahrát páteční song za trest na Evropě 2.

0: Tady je Evropa 2 večer na maximum a taky oblíbená rubrika Song za trest. Kdo je dneska na lince? Haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Filip.
0: Ahoj Filipe, tak koho chceš potrestat a proč?
1: Já bych chtěl potrestat naši paní učitelku.
2: Ano.
0: Je, vás je tam víc, dobře. A teď o prázdninách chcete trestat paní učitelku, proč?
1: Protože nám ve školním roce dávala bezdůvodně poznámky.
0: A celé léto si to měl v sobě a až teď si na ní stěžuješ takhle.
1: Ano.
0: To je hustý. No a třeba jakou poznámku ti napsala? Dej příklad, prosím, nějaký.
1: Za to, když sedíme v lavici a píšeme si poznámky, tak tě bezdůvodně vyvolá a řekne ti, proč se bavíš v lavici.
0: Přitom ty ses nebavil, jenom jsi psal.
1: Ano.
0: Tak to je blbý. To je blbý, člověče. No a máte tady tu paní učitelku i následující školní rok?
1: No, naštěstí ne.
2: Ano.
0: Takže nemáte, no tak to se ti uleví, co?
1: Ano, hodně.
0: Dobře, ale i přesto si potřebuješ ulevit i přes song za trest, OK. Jak se jmenuje křestním jménem třeba jenom?
1: Kristýna Březíková.
0: Dobře, tak paní učitelce Březíkové se teď přes éter Evropy 2, nebo jí přes éter Evropy 2 můžeš něco vzkázat. Pojď se do toho opřít.
1: Ještě, že vás nemáme v pátém, teda v šestém ročníku, jinak už bych to s váma nepřežil.
2: Já taky ne.
3: Song za trest.
0: No a tak rovnou pojďme dát před začátkem školního roku učitelům výhrušku. Hey teacher, leave the kids alone. Tady je song za trest Evropa 2.

0: Velkolepé kytarové solo na závěr dnešního songu za trest Evropy 2 od Pink Floydu Another Brick in the Wall. No šlo hlavně o ten výkřik Hey teacher, leave the kids alone. Dovolal se totiž malý posluchač, letos už šesták, který si ještě teď stěžoval na paní učitelku z minulého školního roku, protože dávala nesmyslné a špatné poznámky, ale říkal, že letos ji naštěstí mít nebudou. Tak to vypadá, že letošní ročník bude u tohoto malého školáka v pořádku a v lepší náladě. Nicméně, já bych chtěl doporučit, ještě na to až tak moc nemyslete, na to, že půjdete do školy příští týden. Pořád je před námi ten poslední prázdninový víkend, pojďte si ho pořádně užít a můžete vyrazit třeba do kina. My tady pro vás máme jeden tip na dobré sci-fi akční promítání. Tady jsou novinky v kinech na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
5: But out there, skill.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
5: What do you expect to find? Something better than this.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

remédie.

Posloucháte Evropu 2, páteční večer na maximum. Ano, dneska je pátek 28. srpna a to mluví samo za sebe. Prostě před námi je poslední srpnový a tedy i prázdninový víkend. No a nabízí se ještě spousta možností, jak ten poslední víkend využít. Co ještě dohnat? Co jste přes prázdniny nestihli? Teď je v podstatě ta poslední šance, abyste vyrazili, já nevím, na výlet vlakem třeba, nebo do zoologické zahrady, nebo do akvaparku, na hrad, na zámek, cokoliv, co jste přes léto nestihli, je tady v podstatě poslední šance. A mohlo by to být i téma, které bychom mohli probrat na 257 400 888, takže za chvilku volejte a řekněte mi, co byste chtěli ten poslední prázdninový víkend ještě stihnout, co jste nestihli během celých 2 měsíců a teď na poslední chvíli to budete dohánět. A neříkejte mi, prosím vás, že budete doma sedět a ořezávat si tušky a pastelky. Jo, takový šprtisat přece nejste. Tak za chvilku voláme 257 400 888 na Evropu 2.

0: 257-400-888. Telefonní číslo sem k nám do studia Evropy 2. Můžete si jednak nechat zahrát song na přání, který byste chtěli slyšet, a zároveň pokecáme o plánech na poslední prázdninový víkend. Koho máme na drátě? Halo?
1: Kubu!
0: Kubu?
1: Kubu!
0: Kubo, jsi to ty?
1: Jo!
0: Jo, Kubo, co chceš zahrát?
2: Chci zahrát, Kubi.
1: Safír,
0: kamaráde, Kellen už dneska hrál, tak vybereš někoho jiného, prosím.
2: Tak Bena Christová?
0: Ano, můžeme dát, vybereme něco od Bena. A řekněte mi, kluci, pochopil jsem, že tam je taťka s Kubou, že jo?
1: Ne, mamka.
0: Mamko, ty nějak chraptíš dneska, asi promiň, ale...
1: My jdem to slavit.
0: To je správný. Jaký máte plán na poslední prázdninový víkend, mě zajímá?
1: No vzhledem k tomu, že je tady pořád 30 stupňů, tak asi nějaká koupačka nebo na kole.
3: Jo.
0: Aha, vy voláte z Moravy asi, že jo?
1: Jo.
0: No, já jsem totiž koukal, že počasí je dneska rozděleno na dvě části. Od Vysočiny na západ relativně jako zima a navíc už začíná pršet, ale na Moravě léto a teplo, můžeš to potvrdit?
1: Tady je ještě furt 30 stupňů.
0: To je nádhera. Tak jo, tak užijte koupačku, ať už budete kdekoliv, a díky, že ladíte. Ahoj.
1: Čau.
0: Čau. Večer na maximum.

0: Hezký páteční večer vám přeje Evropa 2, večer na maximum a můžeme to zpříjemnit i nějakou oblíbenou písničkou, kterou vám rádi zahrajeme na Evropě 2. 257 400 888, haló, tady je Evropa 2. Dobrý den, nějaké hlasy tam slyším, slyšíme se?
1: Ano.
0: Výborně, kdo se dovolal?
1: Petr Vopátek.
0: Nazdar Petře, tady je Ondra. Vidíš, jeden Petr mi tady dneska chybí, tak ty ho částečně nahradíš a můžeš vybrat nějakou písničku. Co to bude?
1: Bude to Jan Koller.
0: Jan Koller?
1: Jo.
0: Aha. A to je ten fotbalista, ne? Ale vysoký.
1: Jo, jo.
0: A on má písničku Honza Koller?
1: No jo, je to od McKenny.
0: Jo, takhle, jako písnička o Honzovi Kollerovi. No, ale člověče, Péťo, tady ještě koukám, ale nevidím to tady, tak vybereš někoho jiného, prosím. Nebo nějakou jinou písničku mám tím na mysli. Probíráš to tam s někým asi, že?
1: Tak od Bena Kristovala svíčil léto.
0: Tak Péťo, to ti povím, že Ben hrál před 6 minutama. Takže do třetice všeho dobrého, pojď

0: Taky David Koller se dostal do pátečního éteru Evropy 2. A já už jsem s vaší pomocí zjistil, že Česká republika je, co se počasí týče, dneska rozdělená de facto na dvě poloviny. Od Vysočiny na západ je vlastně relativně chladno a začíná pršet, kdežto na Moravě je krásně, už sice zapadá sluníčko, ale pořád velké teplo. No ale v Čechách to vypadá opravdu na velký déšť. Do Čech totiž dorazil bouřkový systém z Bavorska. Mám tady konkrétně zprávu z Českého hydrometeorologického ústavu, který varuje, že v Čechách by mohly být nárazy větru v silných bouřkách 70 km za hodinu, zejména na jihu Čech až 90 km za hodinu. Objevit se mohou i menší kroupy a lokálně se může vyskytnout přívalový déšť s vysokým krátkodobým úhrnem srážek. To je zpráva zhruba před hodinou, která vyšla. No a skutečnost to potvrzuje, protože třeba v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově, v Táboře, tam jsou teď obrovské bouřky a žene se to na východ. Už to letí i do Prahy, Benešov, tam bude brzy pršet, Jindřichův Hradec, tam budou taky asi bouřky a potom dál Zruč nad Sázavou a taky Kutná Hora, Kolín, tam všude dneska asi bude hodně pršet. Tak si prosím dávejte pozor, buďte v bezpečí a díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.

0: Arena.
1: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
0: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Vaším parťákem pro páteční večer je Evropa 2 a jako správný parťák vám rád splní nějaké to hudební přání. Takže jdeme na telefon 257 400 888. Koho máme na Evropě 2? Haló.
1: Ahoj, tady Táňa s rodinou.
0: Ahoj Táňa, slyšel jsem dobře?
1: Ano, Táňa.
0: Čau Táni, co chcete zahrát s rodinou?
1: Já bych chtěla Divokého Billa Lahůdky.
0: Divokej, byl tady určitě, ale jestli Lahůdky, no, tady to nevidím, ale mrknu ještě dál. Mezitím pro koho budou Lahůdky, pokud budou teda?
1: Určitě pro rodinu, co sedí se mnou v autě, jsme právě od přehrady Slezské Harty a vlastně pro mé rodiče, kteří jedou za náma v autě.
0: Hustý, takže vlastně taky z Moravy voláte?
1: Ano, Slezská Harta, to je vlastně od Bruntál a my se vracíme do Ostravy.
0: Hustý,
1: a úplně krásně, Azuro, 26 stupňů.
0: Dneska volejí sami lidi z Moravy a my vám závidíme to krásné počasí. Užívejte si to i za nás, Lahůdky máme a hrajeme vám je. Ahoj!
1: Díky, ahoj! Večer na maximum.

Dvě minuty po půl osmé ladíte Evropu 2 a naším tématem bude GTAčko. Včera vyšlo fantastické, řekl bych až neuvěřitelné video na Netflixu, tam byla velká premiéra v 9 večer. Teď už můžete koukat i na YouTube na brutální video, které odhaluje, jak nové GTA 6 bude vypadat. Po dlouhých 13 letech čekání tady budeme mít něco, na co se moc a moc těšíme. Včera byl den, na který čekal skoro celý herní svět, protože studio Rockstar Games na streamovací platformě Netflix odhalilo téměř půlhodinovou ukázku Grand Theft Auto neboli GTA 6 a ta gangsterská akce má velké ambice. Očekává se, že se prodá desítky milionů kopií. No a co jsme se z toho včerejšího půlhodinového videa dozvěděli? Na co se můžeme těšit? Tak mapa bude skoro třikrát větší než mapa GTA 5 a samotné Vice City bude dvakrát větší než Los Santos. Hlavní dějová linka bude mít 80 hodin, vrací se dokonce i Six Star Wanted level, což je jako hustý. No a třeba pokud byste chtěli snížit pozornost policie, tak to budete taktéž moct udělat s maskou anebo se změnou vozidla. To jsou takové první střípky, které dáváme dohromady a 19. listopadu na PlayStation a na Xbox to vyjde. Tak já bych jenom chtěl dát dopředu vědět šéfovi, že 19. listopadu asi do práce nepřijdu. Už mám nějakou práci. Děkuju. Evropa 2.

0: Páteční večer na Maximum Evropy 2 už nabízí prostor jen pro jednoho posluchače nebo posluchačku na telefonním čísle 257 400 888. No jo, víc už toho dneska opravdu nestihneme, a tak se ptám, kdo je dneska posledním volajícím. Haló.
1: Čau, tady Jonáš.
0: Nazdar, Juro, jak se máš dneska?
1: Dobrý, je to.
0: Jo, cítím dobrou energii, tak to je dobře. A co můžem zahrát?
1: No, já bych dal takovej závěrečnej Kabáty a Pohodu.
0: To je dobrá volba, Pohoda se vždycky hodí. A pro koho to bude?
1: Tak pro všechny, co užívají poslední letní pohodový dny.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat, je před námi poslední prázdninový víkend. Máš nějaký speciální plán?
1: No, tak jelikož jsem ten pracující, tak pro mě prázdniny jako prázdniny, no.
0: Jasně, rozumím. Dobře, no tak i tak si ten poslední prázdninový letní víkend užij a díky, že posloucháš Evropu 2. Měj se hezky, čau.
1: I čau.
2: Vezmu tě, má milá, rovnou k nám. Kolem louky, lesy, hej, na bran. Všude samá kráva, samej půl.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Přesně ve 7:45 dohrávají Kabáti na Evropě 2 v rámci pátečního večera na Maximum. No, už ten víkend klepe na dveře, to doslova. Před námi poslední body večera na Maximum. Ten úplně poslední obstará Petr Švancara, rubrika Žádný švanci, a znovu se budeme věnovat dnešnímu, řekl bych, atraktivnímu mezinárodnímu dni, který vlastně koresponduje i s tím pátečním večerem. Více uslyšíte za chvilku, ale teď tady máme jeden tip. Přátelé, jestli se rádi bojíte a třeba jste dlouho nebyli v kině, tak je na čase, abyste vyrazili. Je tam totiž jeden takový akční thriller, který pro vás máme právě teď. Tady je rubrika Novinky v kinech na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady pátek, Evropa 2, večer na maximum a švanci ve studiu.
2: Zdravím všechny a hlavně vy, co budete někam cestovat na dovolenou. Pátek, sobota, neděla. Jo?
1: No a můžete si sebou na cestu zabalit červené víno, protože dneska 28. slavíme Mezinárodní den červeného vína.
2: Miluju červený víno.
3: Úplně
2: fakt miluju, mám svou oblíbenou značku. Trošku jsem zjistil, že když toho dám víc, tak mě lehce pak pobolívá hlava. Ale jinak miluju červený víno, mám prostě strašně rád. Akorát je blbý, když si dáváš červený víno, i doporučuju černou košilu nebo černý tričko.
3: Jo, jasně, jasně.
1: Dobrá praktická rada.
2: Ať chceš nebo nechceš, vypadáš pak, jak kdybys měl krámy.
3: Ale vy jako...
2: jo, takhle.
0: Večer na maximum.
1: No a s rubrikou Žádný švanci končí páteční večer na maximum. Mějte se krásně, hezký víkend přejeme a těšíme se zase v pondělí na Evropě 2. Ahoj!

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! Tohle nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

muzyka. Mardan a Raymond. Mardan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To je já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
4: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemůže.
0: Jsme Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.

poloprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Ano.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: novinky Evropy 2. Benson Boone. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne, kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
0: jsme Evropa 2.

hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží. My